0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znovuži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
15: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
16: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
17: Zprávy. Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izraela, ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
18: Rock Radio. Počasí.
17: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Ráno také ještě mlhavo, odpoledne a večer se vyskytnou místy přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě a severovýchodě bude místy kolem 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
17: V Brně opatrně na Olomoucké ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
18: Dobré ráno, čumáci! Přenádherný pondělní ráno vám přeje Honza,
19: Anabel
17: a Zuzka.
18: 6:03 v pondělí 18. května. Startujeme další pracovní týden, další dnešní přenádherný vysílání a já tu mám kabáty a žízení. Jak jste o víkendu pili?
19: No, tak já jako každý víkend vůbec.
17: Tak já byla v Plzni, takže hodně.
19: Zuzka to za nás vyvažuje, aby jsme měli tu hladinku v normálu a dodržovali český průměr.
18: Já jsem si právě říkal, proč je Zuzka dneska taková nějaká jiná.
17: Jo.
18: Jako červená, otekla.
17: Ne. Jo, super, děkuju.
19: Standard, no, buď to, milá, trošku jakhle připomínku.
17: Klasicky jsem na pondělí nespala ze stresu z práce a z toho, že uvidím své milé kolegy.
18: Myslíš nás?
19: Zuzka tak těšila na nás dva, že z toho celá opuchla. No, přesně. Co naděláš?
18: Tak přátelé, my vám přejeme hezký ráno ještě jednou, ať vás taky někdo takhle hezky splive po ránu v práci. Pojďme si dát ty kabáty.

0: Bad Wolves, Zlobiví vlci a jejich Sober neboli Střízlivý, to je písnička pro Zuzku v 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Máme pondělí, doma je posekáno, jaro v rozpuku, sluníčko svítí, tak už to chce jenom hodit nějaký, pokud možno ještě neúplně zkažený, masíčko na grill.
1: To je všechno, to byl ten úvod. Mm. Říkali, já ti udělám úvod a pak pokračuji. Přátelé, máme pro vás další rozdávačku a tento týden je to inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 603-1SS. Nevím, proč to je takové divný číslo. Každopádně má 7 programů, který zaručuje vždy dokonalé grillování. Má to automatický senzory, který vlastně změří tu tloušťku masa a nastaví ideální teplotu a ideální čas grillování. Takže vy už prakticky jenom švihnete maso na grill a můžete jít třeba si hulit k bohýnku cigáro. Například.
0: Takže jestli chcete švihat a pak hulit, tak si pište o inteligentní grill Sencor k nám do našeho messengeru na Facebook anebo do vzkazu na Instagram připište telefonní číslo, rozdáváme v 8:30.
1: Jinak, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak tento inteligentní kontaktní grill Sencor zakoupíte ve 123 prodejnách Planeo nebo na planeo.cz.
0: Takže držíme palce, já ten grill nechci, protože by byl chytřejší než já, když je inteligentní.
1: A já nemám zahradu, takže jaký ne, díky.
0: Jdeme dál, Wheatus Teenage Dirtbag na Rock Rádiu právě teď.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut, jdeme na pondělní oslavence. Svátek má dneska Nataša, případně Timea. Znáš nějakou Timeu?
2: Ani Natašu.
1: Super. Tak přejeme všechno nejlepší, jdeme dál. Narozky má dneska třeba český herec Karel Roden nebo režisér Zdenda Troška.
2: S Karlem Rodenem se známe.
1: Jo? Mm-hmm. Jezdíš tam na ten zámeček jeho?
2: Ne, ale jezdila jsem s jeho bratrem, jsem dokonce spíjala, oni mají koně, tak jsme měli spolu takovou show a jsou hrozně fajn kluci.
1: Tak dobře, aspoň někoho a jsem rád. Pojďme na oslavence, na muzikanty. Dneska jich tam jak na hodně. 79 let má český zpěvák, skladatelky tady stá textař Olda Říha z Katapultu. Let americký zpěvák a kytarista Josh Homme z Queens of the Stone Age. Now realize, 61 let slaví americký zpěvák a skladatel Trent Reznor z Nine Inch Nails. V 68 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Di'Anno z Iron Maiden. A 77 svíček má na dortu britský bubeník Bill Bruford z Yes a King Crimson. No a stejných 77 má britský klávesák Rick Wakeman z Yes. Takže je to tvoje.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Poslouchej, já jsem přemýšlel, že bychom spolu jezdili takhle zpívat na dětský oslavy.
2: Já myslím, že ty děti budou nadšený, ty utečou hned mezi futrama, co je to za divnou potetovanou paní.
1: No ty bys jim takhle hezky depresivně zaspívala, já bych jim dal nějaký drogy a byli by v pohodě.
2: Já myslím, že taky, to domluvíme.
1: Tak za chvíli Harley, zatím je to dobrý.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
19: Lyže?
2: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
2: Happy Sport.
19: Půjčovna?
2: Happy Sport.
19: Servis?
2: Happy Sport.
19: Bazár?
2: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
19: Happy Sport?
2: Happy Sport.
4: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
7: U
20: Už zase nejde internet.
21: A Wi-Fi je pomalá.
20: Ne.
22: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
21: Yes,
22: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
21: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
22: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
23: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
24: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Harley, a zatím je to dobrý v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin. Já jsem právě zjistil, že dneska už je 18. takže jsem gratuloval některým oslavencům, kteří se narodili včera, tak pardon.
1: No to vůbec nevadí, zpětně se to taky počítá. Zatím dobrý. Je to dobrý, ale zatím je to špatný, Zuzi, dej nám tam nějaký zprávy.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votruků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záležníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy mlhavo, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Nehodu máme hlášenou z D6, pokud jedete ve směru na Karlovy Vary, pozor na 28. kilometru, nákladák tam skončil mimo silnici.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas, jakoby zejtřek byl konec světa. Tak přeložil jsem to dobře?
1: No zesky, Honzíku, nebudeš si dávat nějaký lekce angličtiny?
0: Já myslím, že jo. Jako já, že bych si dal, nebo tobě bych dal třeba?
1: Ne, že bys začal učit malí děti, jak to dělat špatně.
0: Zkusit šušen? Můžeme.
1: My English is very good and weather is good. Zkusit šušen a tak.
0: Dobře, tak pojďme radši na nějaký hudební téma. Mám tady další hudební dokumentární film, který vyjde už 9. června. Protože včera, 17. května, by oslavil 68 let britský zpěvák Paul Di'Anno, bývalý člen Iron Maiden z let 78 až 81, který nás opustil 2 roky zpátky. A teď přichází o něm dokumentární film Di'Anno Iron Maiden's Lost Singer, čili ztracený zpěvák Iron Maiden, který zachycuje jeho pozdní období života a kariéry. V dokumentu je samozřejmě se spousta archivních záběrů, spousta i povídání různých jeho kamarádů, jako Jamesa Hetfielda z Metallica, Gina Simonse z Kisáků, jsou tam i členové Slayer, Megadeth a Sepultury. Film by měl vyjít 9. června na streamovacích platformách, nenašel jsem na jakých, takže se necháme překvapit, jestli to dorazí k nám, třeba na Disney Plus nebo něco takového. Takže přátelé, pokud máte rádi Maideny a nejenom Maideny se současným Brucem Dickinsonem, o nichž mimochodem teďka je v kinech taky film Iron Maiden Burning Ambitions, Burning Ambition, tam není to se, pardon, množní číslo, tak počkejte, no, tak na 9. června.
1: Těch ambicí mohlo být klidně víc, je v pořádku.
0: No, tam hořela jenom jedna, že? Nebo možná jsem si to blbě napsala, nevím, je pondělí.
1: A to je v pořádku, anebo si zajděte na Jacksona.
0: Nebo, přesně tak, to je taky blízko.
1: Rokový muzice.
0: Taky v kině.
1: To je praděda rokový muziky.
0: Nebo třeba Ďábel nosí pandu 2. To je hezký, to jsem viděl, leka, bylo to fajn. Oni jezdem na muziku, za chvíli do Gáru 66.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
10: A 30?
13: Acema.
10: A 40?
13: Acema.
10: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, Zuzko, je to tvoje.
2: Mám tady zprávu pro Anabel. 79-letý multimilionář hledá mladší ženu, která zdědí jeho majetek a vilu.
3: Výborně, mám mu napsat, jo, mi tím chceš naznačit, nebo co?
2: Můžeš mu napsat, no, docela dobrá partie, mám pocit. Hele, ale jako je problém je, že hledá ideálně do 30 let.
3: No, tak to už jsem 10 let za Zenitem, ano.
2: Trošičku, pak by mu měla porodit syna, tak to bys ještě mohl dát, nebo rovnou
3: ne.
2: Dva ideálně.
3: Určitě ne.
2: Má mít řidičák, to máš?
3: To jo.
2: A klidně i zbrojní průkaz, což
3: to taky nemám.
2: Je teda zvláštní. Dost, jako ty podmínky, ale to je všechno.
3: Tak jako...
1: Hele, už tady googluju, kolik stojí nechat se přešít. Nicméně Google mi píše na to odpověď AI, zkrácení kalhot 150 až 300 korun.
3: Vážně? Tak ten to asi úplně nepochopil požadavek, tyho, co si po něm chtěl.
1: Dobrý, no. Materiály, počívka, lokalita, ty kráso. Nic. No tak nic, no tak je to jasný, já už nikdy nikoho nenajdu, protože tady jako konečně smysluplný člověk, který úplně cítím, že by byl moje spřízněná duše, s kterým bych si fakt rozuměl, kdyby nebyl doma zrovna, tak nevyjde to, takže Ani je to tvoje.
3: Jsme říkali, že já nevychovuju v pěti z šesti bodů.
1: Ale to ukecáš prostě opticky, on už bude starý, seniorní, ten to nepozná.
3: A já nechci ale starýho plesnivýho dětka.
1: Ne?
2: Ne.
1: Takže to taky mám u tebe, to nic to, ani tam mi to nevyjde. Dobře, tak přátelé, díky, Zuzko, jdeme dál, Rammsteini, Engel, teďko, radši, co, ne?
3: Teď prostě pusto tam.

von uns unendlich weit. Sie müssen sich anstärken.

0: Genesis a jejich Invisible Touch, neviditelný dotek 2 minuty před 7 hodinou raní. I tohle bych mohl s těma dětma na té angličtině, nebo to možná ne, viď?
1: Ne, neviditelný dotek s dětma, to zní jako to smrdí kriminálem, radši si dáme zprávy.
0: Takže Who Criminal, už za chvíli.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Skonto nábytek.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, tyjo, nebej ho, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
11: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou to další zprávy. Lebko svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, teď ji čeká restauratorská práce. Policie o tom informovala na sociální síti X. Lebko v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Zástupci Izraela a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávy Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ale taky ojedinile mlhavo. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Bouralo se v Českých Budějovicích na Nádražní ulici v Brně, na ulici Terezy Novákové, potom na D6 v obou směrech ve směru na Prahu na 5,5 kilometru, kde se srazily 3 osobánky v levém jízdním pruhu. Ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 28 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší na křižovatce ulic Vinohradská a Jana Žilivského.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný ráno a bohatýho dětka vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: V pondělí 7:03, 18. května, to jsem hezky řekl za sebou, no nic. Rozdáváme, přátelé, až do 8:30 inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Už chápu, proč ti to nešlo přes pusu vůbec.
1: Tak hlavně, že to není KBG nebo nic jiného.
0: KBG, no, počkej, to je ještě jinak, to je KGB.
1: KGB. Zkrátky nejsou moje parketa. Každopádně to SS na závěr je taky vynikající. Jako, já vůbec nevím, kdo to pojmenovával takhle zkomplikovaně, protože to nemůže být prostě jenom kontaktní grill. No každopádně vy si o něm můžete, přátelé, psát až do 8:30 na náš Messenger, Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo. A jinak jsem chtěla říct, že děkujeme našemu grafikovi za krásný snímek, kde vypadáme oba, že máme Downův syndrom a že nás porodili rodiče, kteří byli sourozenci a počali nás Pripyati u jaderného reaktoru. Moc krát děkujeme a posíláme píseň Nirvánu.
0: Já tam vypadám jak Hynek Čermák.
1: Ale sluší ti to.
0: Ale hnusný.

0: Katapulti a jich někdy příště na Rock Radio v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože dneska je pondělí 18. května. A Olda Říha, textař, zpěvák, kytarista a hlavně frontman Katapultu dneska slaví 78 let.
1: To je krásný požehnaný věk.
0: Ano, my jsme tady teďka v pátek, nebo když jsme to hlásili, ano, že kapela 16. května, čili v sobotu v Lysí nad Labem.
1: Měla rozlučkovej koncert.
0: Ano. Poslední koncert Olda Říha říkal, že si chce dát pauzu, že se zavře do studia, že se bude věnovat nový muzice, že bude psát nějaký nový písničky. A jestli se kapela

0: vrátí, to se uvidí.
1: Tak když píšou novou hudbu, tak vrátit by se měli minimálně s deskou, když už
0: minimálně, cím. Přesně tak. Kapela už oslavila 50 let, měli nějaký Fórum Karlín, ale přitom, že jo, bývalý bubeník tohle jako Hout a taky bývalý basák Jirek Šindelář už na nás koukají z obláčku. A jediný, kde vlastně pravej katapult, už je jenom Olda, takže si s tou značkou může dělat, co chce, a když řekne, že chce pauzu, tak si ji prostě udělá.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Přejeme všechno nejlepší Oldovi, zdravíme ho a posíláme mu vlastně jeho, ano, britský alter ego, že jo, britský Olda Říha, to je Brian May, Queenie, I want it all.

0: Hysáci, every time I look at you, pokaždý, když se na tebe podívám, tak vím, že je 7 hodin 22 minut a budeme mluvit o festivalu Rockin, který konečně startuje a s velkou slávou ho vykopneme už tuhle tu sobotu 23. května v Českých Budějovicích. A když říkám vykopneme, tak to vlastně nemyslím úplně na sebe, protože mi zase nikdo neřekl, ale ty tam budeš.
1: Ahoj, já jsem Anabel a chtěla bych vás pozvat na Rockin, který proběhne již tuto sobotu 23. v pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Budu tam s vámi a budu se na vás moc těšit.
0: To je nějaký dětský festival, nebo co to je, ty vole?
1: Já jsem se nechala inspirovat tady kolegami na pozvánky. Každopádně, přátelé, ano, již tuto sobotu, první Rockin, moc se na vás budu těšit, je to v Českých Budějovicích. Poveselíme se tam spolu a tak dál. A chtěla jsem vás nalákat i na stránky rockin.cz. Kluci tam teda, jak si včera zapomněli, dát nápovědu číslo 2, ale během dnešního odpoledne by se měl kdesi v Plzni zjevit 4 lupeny. První nápověda byla pod svícnem je největší tma a druhá měla být včera a nevyšla, tak teď píšu Zuzce z produkce, kde se stala chyba, že se někde ta nápověda zasekla, ale já věřím tomu, že během dnešního dne to napravěj, že se tam zjeví ta nápověda a vy, co jste z Plzně, tak budete mít možnost ty lupeny hledat. No a kdybyste náhodou nechtěli čekat na to štěstí a že ho najdete zrovna pod tím svícnem vy, tak ještě přímo na stránkách vlastně rockin.cz bude probíhat soutěž. No a my máme jednu pro vás tady v rámci Rock Rádia. Je to jako každý rok stejný, musíte se vyfotit se svojí partičkou, poslat nám snímek nějaký veselý. Samozřejmě, když připojíte nějaký veselý kostýmy a tak dál, tak budete mít větší šanci a poslat nám to na e-mail, který nevím.
0: No, kdybyste náhodou nechtěli lovit lístky do Budějovic, když se z Plzně, tak napište nebo pošlete tu krásnou fotku vaší party na mail studio@rokovirádio.cz a to do čtvrtka 22. května do 15 hodin. My tu v pátek zase vyhlásíme toho šťastlivce, který pošle úplně nejoriginálnější fotku, takže jestli máte třeba nějaký domácí hrobeso, který jste teďka dělali o víkendu, tak to je přesně to, co chceme.
1: Ano, takže nám pošlete vtipnou fotografii a máme pro vás 10 lupenů. To znamená pro vás a vaše nejlepší kámoše. Takže se těšíme na vtipné fotografie.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli další muzika. Pana Stovky a Čarogej.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
11: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
12: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.

0: 12 věci s čarodějem na Rock Rádiu, 8:30.
1: A to znamená, že máme zpoždění a Zuzka musí rychle vyčarovat nějaký zprávičky.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy cestou, skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votroků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, večer na některých místech i slunečno, odpoledne a večer se ale ještě vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 13 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 43. kilometru, na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na sjezdu exitem číslo 253, potom se bouralo na trase Český Těšín Opava po silnici číslo 11 u obce Vřesina na 276. kilometru a na D6 se řeší 2 nehody, ve směru na Prahu se bouralo na 5.5. kilometru a ve směru na Karlovy Vary na 28.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy osvěžující, probouzející a teď si dáme Bad Beast a Here We Are.

0: Here We Are, pecka z desky Steelbound od finských Battle Beast, dohrál na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Přátelé, dneska je pondělí 18. května a slaví se den navštiv svoje příbuzný. Pokud máte příbuzný náhodou v Plzni a ne v Pripjati u Černobylské elektrárny, tak by tady jsme pro vás měli ještě takovou zajímavou nabídku.
1: No, nemusíte navštívit příbuzní, můžete hledat lupeny na rockin.cz, protože během dneška by se tam měly kdesi objevit lupeny. No a konečně tady máme nápovědu číslo 2, která se tam objevila před pár minutkama. Ta první, ještě jednou zopakuju, byla pod svícnem je největší tma. A další indicie je místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Co?
1: No. Mám to zopakovat? Místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Krematorium.
1: Jako nějaký stadion, no stadion, já už dneska jdu jak jenom pondělí.
0: A to má být v Plzni, jo?
1: Má to být v Plzni.
0: V Plzni někde nějaký výhled.
1: Pod svícnem s výhledem.
0: Zuzka byla teďka v Plzni, nebyla jsi tam někde, kde je výhled
1: Zuzi
0: nahoru.
1: Napadá tě něco?
2: Tak napadá mě, že by to bylo místo, kde se ten festiák bude konat, jo, ale v Plzni.
0: Tam bude festiák?
2: Rockin tam bude, třeba.
0: No. Jo, my se bavíme o Rockinu, já jsem tako nebyl.
1: To je vidět, že my jsme tady taková fresh parta při pondělku, přátelé, vidíte to, to je čistá lobotomie v přímém přenosu.
0: Já jsem myslel, že rozdáváme lístky na nějaký kino.
1: Ale během dneška by tam měla být ještě nápověda číslo 3, která by to měla celý objasnit a hledači tudíž budou mít jednodušší cestu k jejich vysněným 4 lupenům.
0: A nápověda číslo 3 je něco jako lístky jsou v Plzni tam a tam.
1: Ne, takhle konkrétní to nebude. Bude to stále hádačka, ale sama jsem zvědavá, protože zatím jsem zmatená k lesní včela z toho.
0: No tak přátelé, vzhůru do Plzně.
1: Jedem?
0: Jo.
1: Já to mám kadeřníka, už bych docela potřela, jsem šedivá, tak já to domluvím.
0: Tak jo, ty to ostříháš, já si to nechám nastřílet. Za chvíli Olympik, dávno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Sabatoni do pekla a zase zpátky v 7 hodin 51 minut na Rock Rádiu. No, na tam se dá jezdit do pekla třeba na ženský, na koze, na dvou, ne, na jedný koze, nebo na čem ještě, na motorce.
1: Ahoj, já jsem Anabela, chtěla bych nahlásit Marcelovi motokeci.
0: No ty jsi šikovná holka.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete na pražské Markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jepsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na Markétě naopak Andřej Slebeděv. Z Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. Budu se na vás těšit na stadionu.
3: V sobotu ve 14:00 zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio Motokeci.

0: ACDC a Bull Breaker na Rock Rádiu půl minuty před osmou. Za chvíli další zprávy se Zuzkou, další slušná muzika a taky pěkný ráno pro vás všechny.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
14: Zprávy. Hezké pondělní ráno, krátce po osmé, jdeme na zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově omezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
15: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, večer místy jasno, ale taky se vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě. Bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
16: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
14: Na D5 se řeší vážná nehoda ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru se srazily dva osobáky, jsou tam aktuálně neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Rakovníku se boural na ulici Československých legií. Na D6 se pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru a na D1 se taky bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 253.
17: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.
2: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Víš, já jsem se úplně zvyknutá na tebe koukám, jak tady máváš s tou hůlkou, jak na svatýho Víta.
1: Tak to nevyšlo, hůlky. Tak ještě jednou, hele.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Krásný ráno vám přeje arrogantní Honza.
0: Teď jsem přemýšlela, co si dám za přízvisko. Věčně jízlivá Anabel.
3: A ukoktaná Zuzka.
1: Díky, 5 minut po 8. pokračujeme v naší krasojízdě. A přátelé, už v 8:30 budeme rozdávat inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Je to tak, ogriluje vám jakýkoliv kus flákoty a to hned v nějakých úrovních stupních tloušťky masa a vy si jenom sednete na lehátko a čekáte, až se vám tam mňamka udělá. Takže pište na náš messenger, připište své telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
1: A teď už Dimitri Alijice.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Hinder na Rock Rádiu se songem Without You v 8 a 13 minut k tomu. Je pondělí 18. května, pojďme se podívat na historický okno. To se ti bude líbit, protože jako faninka Nirvány a hlavně Kurta Cobaina seš na prachy. 18. Jsi května...
1: Jsi drzejivé, kopni ho s Zuzkou, uděj mi prodlouženou ruku, já na ně nedočám.
0: Zuzka, která má

0: metr 30 určitě udělá prodlouženou nohu.
1: Ona udělá kung fu pandu, to budeš koukat.
0: Nebo Chucka Norrise, ten už teďka není, tak by ho mohl někdo nahradit.
1: Jeho nástupkyně.
0: Každopádně, 18. května roku 2019 se dražily nějaký krámy po Kurtu Cobainovi, takovej ten garážový výprodej, akorát, že vůbec. Svetr, který měl na sobě na posledním focení s Nirvánou, se vydražil za krásných 75 tisíc dolarů. Jak se ti dívám do očí, tak jsem tam úplně viděl jako strejček skrblík, jak se mu protočili dolary.
1: No já jsem si představila, že když se ti do toho pak pustějí moly, to musíš mít v nějaký neprůdyšný krabičce, tyjo, a uchovávat ho na další generace, aby ho mohl prodat za trojnásobek.
0: No v nejmenovaném krámě se švédským nábytkem a kuličkama k tomu, který jsou z toho nábytku, prodávají takovej igelit, z kterýho odsaješ vzduch, tak v tom to můžeš mít ve skříni.
1: Jo.
0: Aby se ti nic nestalo.
1: Proti molům.
0: Proti molům a tak. No ale pozor, ještě vydražili playlist na koncert ve Washingtonu, který byl napsaný na zaplivaným špinavým papírovým tácku, na kterém měl předtím Kurt kus pici k večeři před koncertem. Hádej, za kolik se prodal.
1: No určitě byl taky drahý.
0: 23 tisíc dolarů.
1: Já bych chtěla říct, že mám doma na chodbě krabici od včerejší pici a vykopávám 150 korun vyvolávací cena.
0: Takže kdybyste, přátelé, někdo chtěli...
1: Pište mi na můj Instagram, tak... Abel Fárová, díky.
0: Přesně tak. Vyvolávací cena, kolik jsi říkala?
1: 150 korun.
0: 150 korun.
1: Abych si mohla dát další pizzu. Ne. Tak začnem na 200, dobře, 200.
0: Tak vyvolávací cena dvojka. Pište na můj Instagram, já to potom s Anabel domluvím.
1: Teď to je už... pasák tohle.
0: Kaiser Chiefs.

0: Halloweeni a jejich power neboli síla na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Já tady mám tady další hudební zajímavost pro ty z vás, kdo chodíte na koncerty, což jsme samozřejmě i my dva. Oli Sykes.
1: Já zásadně nechodím na koncerty, když je nemoderu.
0: Dobře, tak mám tady zprávu, Zuzko, pro tebe, chodíš na koncerty?
2: Vůbec nechodím na koncerty.
0: Zkočte do zdi obě dvě. Tak dobře, tak mám zprávu pro sebe. Oli Sykes, frontman kapely Bring Me The Horizon, ale nepovídej Honzo, v americkým St. Louis dostal mobilem do hlavy. Na konci songu Happy Song ho nějaký fanoušek, což je zřejmě teda krycí slovo pro retard, trefil mobilem přímo do kebule.
1: A jakože to teda nebyl fanoušek, to byl spíš hejter, když po něm házel mobilem, ne?
0: No, když si koupíš lístek do první řady, tak musíš být minimálně psychopat.
1: No tak když třeba máš si rád, spletl plišáka s mobilem, třeba měl v jedné ruce plišáka, v druhý mobil a splet si ruce, veďte hned.
0: To je možný, že, no. Že vlastně chtěl po něm hodit něco jiného, kalhotky, že jo?
1: Někdy chceš někomu nějakej podat frajer. Kytku a místo toho mu dáš facku, to je prostě raz, dva.
0: To děláš takhle, čau mami.
1: U maminky ne, svých maminku dobře. Miluju.
0: Já taky. Myslím tu svojí, ne tu tvojí. Každopádně, pozor, jako není to taková sranda, jak to vypadá. Sykes potom fanouškům potvrdil, že utrpěl lehkej otřes mozku, že měl rozmazaný vidění, že ho bolelo zpívání a že se cítil naprosto dezorientovaně, takže kapela musela upravit setlist koncertu a trošku zkrátit. I celkovou show prostě. Mm-hmm. Takže koncert sice dohráli, ale zase fanoušci byli ty, kteří to dostali zkrátili. Sežrat, že jo? Mm-hmm. Minulý týden jsme tady mluvili o tom, že Eric Clapton v Madridu dostal po poslední písničce, když se šli uklonit a šli pryč před přídavkem, tak dostal od nějakého fanouška prostě LPčkem do hrudníku, že jo? Mm-hmm. Takže co udělal? No už nepřišel, logicky, mm-hmm. jo? A tyhle ty naprosto retardované výlevy prostě pošahaných lidí, kteří na ty koncerty chodí, mají za následek jenom to, že to potom stejně odnesou další fanoušci tím, že budou přísnější pravidla pro to, aby se snad ten koncert vůbec dostal, budeš procházet ještě horšíma rámama, šacujou tě tam už teď, že jo?
1: Tak v zoo museli taky před ledníma medvědama přidělat elektrický dráty, protože ty lidi chodili tak blízko, že ty noví medvědi, kteří tam teďka jsou, je napadali tak brutálně, že málem roztřískali to sklo, takže museli přidat a půl delší a teď jsem viděl nějakého Einsteina, který do nějakého chudáka nebo je zvířete píchal klackem, takže lidi jsou prostě takový.
0: To bylo v tom Brně. To byl taky dobrý.
1: Nedělej mu, říkám ti, nedělej mu.
0: Přátelé, pokud prosím vás chodíte na koncerty, tak nic na ty lidi neházejte, jsou to taky jenom lidi a pak je to může třeba naštvat, ten koncert skončí a ve výsledku vám ostatní fanoušci dají do držky. Za chvíli muzika, Škorpíci, No One Like You, nikdo tě nemá rád.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Trénírkárna.cz.
16: Hej ty,
15: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
19: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Škorpíci na Rock Rádiu se songem No One Like You, nikdo jako ty, 3 minuty po 8:30, to je na tobě.
1: No one like you, jako nikdo tě nemá rád.
0: No, jak jsem to předtím tak přeložil, no tak není, ale naštěstí ten pán, co vozí vždycky toho 5letýho syna, co říká, on to zase přeložil špatně, tak teďka asi nejedou, nebo nevím.
1: No, tak možná se ještě ozve, každopádně máme docela čas na sport.
0: Ne, na hokej.
1: Na hokej, to je jedno, to je šport, ne? Tak čo to je?
0: Co, Zuzko, ty na to názor k tomu nějaký,
2: jo,
0: taky,
2: jako
0: když
2: sport,
0: se o tom bavíme?
2: Bude hokej asi, no, asi myslím.
0: Jako
2: takže...
0: asi určitě?
2: Jo.
1: Ty zase děláš chytrýho, radši mlč, táto, radši mlč.
0: Tak se na tu parádu pojďte podívat.
3: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
4: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se učinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Jenom na švédských hrách v Ängelholmu byli Češi triumf 3-1. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovenskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 9. kilometru se srazil nákladák s osobákem. V Českém Krumlově se bouralo na ulici 5. května a na D5 se opatrně ve směru na Plzeň na 42. kilometru se řeší nehoda.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Trautenberg, když už tak už, na Rock Rádiu 9 minut po půl devátý.
1: Mobily do ručky, jdeme volat.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
19: Rok.
0: Je 8 hodin, skoro 43 minut, my rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho novým majitelem se právě teď stává Jarda z Chabařovic. Hezký ráno přejeme.
1: Krásné, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobrý ránko, veliký gratulace, my tě zdravíme někam na cesty, že jo?
3: Přesně tak, no, teď jsem za prací směr Roudnice.
0: Jo, to není tak daleko od Kladna. A co pak děláš za práci?
3: Zabývám se bazénama, montáží, technologiem a takhle
0: věcma. Hustý, takže máš svůj vlastní bazén?
3: Takže mám vlastní bazén, ano.
1: Já jsem v Mama o ženě viděla, že tam měl výřivku prostřed obyváku. To bylo docela inspirující.
3: To nemám výřivku, mám venku na pozemku teda taky.
0: To je správně, správně.
1: Další, co má zahradu, my jsme jediný dva s Honzou a se Zuzkou, Zuzka má zahradu, takže no, jenom ale my dva nemáme žádný.
0: Tady Jarda zní, že bychom se s ním chtěli kamarádit, protože kromě bazénu a výřivky má teďko i grill, hele.
1: Ty jo, můžeme se někdy stavit, prosím tě?
3: Hele, jestli budete mít cestu, rád vás tomu vítám.
1: Fakt, jo, já myslím, že řekneš v žádným případě, tak...
0: Přesně.
3: Ne,
0: zatluče. Prosím tě, a máš nějakou paní, manželku, paní, mámu, někomu, komu budeš dělat radost s tím grillem? Děti třeba?
3: No, určitě jako rodině, dětem a tchýni mám ještě vepředu, takže i tchýni.
0: Dokonce, jo, to seš až tak hodnej.
3: No.
0: Nedostane.
3: Budu muset, víš co.
1: A tchýně to nebude mít ze strychněnem to maso.
3: Ne.
1: Je hodná.
3: Jo, samozřejmě, víš co, my vycházíme výjimečně překvapivě docela dobře.
1: No ty nic jiného ani říkat nemůžeš, takže je nám to jasný, jak když tak pak napiš nějaký vzkazík, až to neuslyší.
0: Takže pro tchýni pěkně ogrilovaný hadr, přejeme dobrou chuť. Jardo, prosím tě, moc si ten grill užij, mělo by být už konečně snad trošku lepší počasí a celý léto budete určitě obědvat a večeřet na zahradě. Pozdravuj od nás rodinu a měj se krásně.
1: Krásný den.
3: Díky moc.
1: Ahoj.
3: Taky, mějte se, ahoj.
0: Hezký den. No a přátelé, pokud vy jste dneska neměli štěstí, tak to buď zkuste zítra, anebo si tenhle ten krásný inteligentní kontaktní grill Senkor a další parády na grilovačku můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo a nebo na planeo.cz.
15: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: To bylo hezký. A teď už si dáme zase nějakou muziku.
1: Ano, Marilyn Manson, Personální Ježíš.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Tahle pěkná nakladačka od Amarant Digital World nám dohrává 8 minut před 9 hodinou ranní jeden z posledních songů, co si dneska pustíme.
1: Jako vokurka nakladačka?
0: No já jsem si říkal, jestli to jsou rychlokvašky nebo takový ty klasický znojmy. Co myslíš z Indie?
1: To bylo rychlokvašky.
0: Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme tak u té muziky koukala si na, nebo sledovala si Eurovizi letošní?
1: Hele, já už na to nemám. Já jsem byla x let porotkyní Eurovize a od té doby, co to nemusím hodnotit, jo, tady za Českou republiku.
0: Kecáš.
1: Od té doby, jo, co to nemusím hodnotit, tak se na to nedívám, že mám z toho doteďka trauma. Mě to přijde jako přehlídka bizáru, teda musím
0: Jak
1: říct.
0: Ses k tomu dostala?
1: Ani nevím, nějak mě oslovili, no.
0: Jakože řekli, dobrý den, vy vypadáte, jakože byste chtěla být porotkyně v Eurovizi.
1: Já jsem dělala pro ten jejich Europortál nějaký tady jako web, víš, že jsme vždycky jako společně s nějakýma dalšíma umělcema se hodnotili právě celosvětově jako ty umělci, takže jsem si musela vždycky poslechnout jako všechny ty vystoupení.
0: Takže to nebylo jako, že jsi šla v trepkách vysypat koš a oni, ježiš, dobrý den, to je ona, tu chcem.
1: Ne, já tam mám Petra Kobylíka, kamaráda, který vlastně to roky dělá, takže ten mě oslovil. Zdravíme, Peťu.
0: Já musím říct, že je docela fajn, že z Eurovize vzešly kapely jako ABBA, která teda není rocková, ale miluju ty rockový covery, který
1: já mám ráda ty vyrobili. Italy, který si nikdy nepamatuju, jak se jmenují. I wanna be a gangster. Jak se jmenují? Zuzi, nevíš?
0: No, ježišmarja.
1: No, Maneskin.
0: Maneskin, tak.
1: Ty jsou boží. Ty jsou dobrý, jako pár kapel to vyneslo, ale zbytek bych to vynesla jako odpad.
0: A Lordi vlastně byli, že v Eurovizi.
1: No, před 120 lety.
0: Takže vyšly z toho i nějaký docela dobrý, zajímavý kapely, ale ten zbytek je teda, nevím, jaký jsou předpoklady pro to, abys tam byla. Jako nechat se přešít, napsat písničku, která bude úplně šílená a pak k tomu vymyslet ještě šílenější show.
1: Říkám, za mě přehlídka bizáru.
0: Tak dík, tak to jsem chtěl vědět. Dáme si zase nějakou normální muziku, tohle je Daniel Landa, Muži spadáky na

0: muzika. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Toto je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, teď ji čekají restauratorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž vzal relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí. Informuje o tom agentura AFP. Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mozise, nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na některých místech bude i jasno, odpoledne a večer se ale místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
12: Na D5 se bouralo ve směru na Prahu u Chrášťan na 0,5 kilometru. Srazily se tam 4 osobáky v levém jízdním pruhu. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu na 17. kilometru. Tam jsou 2 osobáky v sobě ve středním jízdním pruhu. Na D1 pozor ve směru na Brno na 213. kilometru. I tam se stala nehoda a bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
15: Tak děkujeme za zprávy, Zuzanko, můžeš tak mi to jako předat.
12: Předávám oficiálně. Ti to oficiálně.
15: Oficiálně mohu se do toho pustit tedy. Tři minuty po 9. hodině, takový čas už jsme neměli hodně dlouho.
12: Dobrý, veď, dneska nemáme zpoždění.
15: Dneska nemáme zpoždění, dneska jedeme na čas jako České dráhy. Takže děkujeme moc a ty chvátáš na poradu.
12: Ano, já
15: a já se tady půjdu věnovat našim posluchačům. Takže vám přeju hezký pondělí 18. května a jdeme rovnou na muziku. Máme tady Jimmy od Jamesona si dáme, super, rybičky a teď Papa Roach.

chop.

0: Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na deset, takhle při pondělku 18. května a dneska slavíme narozeniny, jednak jednoho oslavence si nechám na příští hodinku, ale teď bych rád připomněl Ricka Wakemana, kterýho určitě fanoušci klasického roku znají, jednak z kapely Yes, ale taky jako hosta a spolutvůrce na albech kapely Black Sabbath, a to od alba Sabbath Bloody Sabbath z roku 1973, který svým příspěvkem změnil poměrně dost, protože zvuk Black Sabbath do té doby byl úplně jiný. Dá se říct, že po volume 4, tedy do roku 1972, ty alba Black Sabbath zněly nějak, a právě potom s přispěním Ricka Wakemana, který spolupracoval s Black Sabbath v těch dalších letech, už to mělo trošku jiný háv, ale neřekl bych, že špatnej. Deska Sabbath Bloody Sabbath je naprosto výborná a myslím si, že se Sabbati v tuhle dobu pohli přesně tam, kam měli. Tak ten dneska slaví 77. narozeniny. Jinak jeho syn potom následně spolupracoval s Ozzy Osbornem a vlastně s Black Sabbath taky, kdy fungoval jako koncertní hráč právě na klávesi, takže je tam rodinná přízeň v rámci kapely Black Sabbath, potažmo s Ozzy Osbornem. Tak Rick Wakeman dneska 77. narozeniny a taky si připomínáme rok 2017, kdy v tento den zemřel Chris Cornell. Samozřejmě zpěvák Soundgarden nebo Audioslave, bylo mu pouhých 52 let. No a na to se váže samozřejmě i úmrtí Chestera Benningtona, zpěváka kapely Linkin Park, který v den jeho nedožitých 53. narozenin spáchal sebevraždu. Tak to bychom měli historický okýnko a teď se pojďme věnovat zase muzice. Aleš Brichta, Gamma Ray a dáme si taky Briana Adamse.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

poctivej českej festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Bryan Adams nám na Rock Rádiu v rokovým dopoledni zaspíval o tom, jaký je to cítit se pořád jako teenager, což potvrzuje teorii, že věk je jenom číslo, důležitý je, jak se člověk cítí. A právě o tom Bryan Adams na Rock Rádiu právě teď zpíval, ale my se pojďme podívat na sobotu na 23. května, protože v Českých Budějovicích startuje šňůra festivalu Rockin. Já tam tentokrát s vámi nebudu, moderovat bude kolegyně Anabel, ale jinak se můžete těšit na celý tým Rock Rádia. Ale co je důležitý a nejdůležitější, jaký kapely vám zahrajou. Budou to Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a my tam jednoho z vás protáhneme s celou svojí partou. Stejně tak jako loni, tak i letos nám můžete poslat fotky svojí partičky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a pokud budete mít štěstí, tak vám věnujeme hned 10 lupenů a můžete do Českých Budějovic vyrazit se svými kamarády. Čas na to máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tam se to pak celý uzavře, no a v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte, jestli jste to zrovna vy, nebo kdokoliv jiný, kdo ty lupeny získal. Takže posílejte fotky, jak jsem říkal, čas do čtvrtku 22. května do 15. hodiny máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se pohneme dál, už za chvíli nás čekají Škvor, dáme si taky Architext nebo Saigon Kick, muziky je dost, ale taky kulturní typy, protože nejenom v Českých Budějovicích se dějou různý kulturní akce, ale i v dalších okolních místech a na dalších zajímavých kapelách se můžete potěšit a udělat si radost o víkendu, takže si počkejte na kulturní typy, ty jsou připravený a pak slíbená muzika.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
7: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
14: Rock Radio. Co se děje?
15: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme ještě na dnešní počasí, převážně oblačno až zataženo a pokud ještě někde bude pršet, tak opravdu jenom doznívající déšť, jinak teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: Krátký info ještě z našich silnic. V České Lípě se bouralo v ulici Purkyňová, tam je nehoda 2 osobních aut, která tam překáží v provozu, ale měli byste projet bez držení. Trochu větší komplikace očekávejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Je to teda průjezdný s opatrností, tak tam taky počítejte s omezením. Tak jezděte dál, opatrně, ať se nic moc extra nestane při pondělku a přeju všem šťastnou cestu.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině, pondělí 18. května, rokový dopoledne a s vámi je Kamil. Já vás zdravím, už v předchozí hodině jsem říkal, že jednoho oslavence si nechám do týhle 60 minutovky a stane se tak za chvíli, protože slaví narozeniny jeden z mojich velkých hudebních hrdinů a to je Olda Říha. Tak si samozřejmě dáme katapult, zaspomínáme a popřejeme takhle na dálku Oldovi všechno nejlepší k jeho narozeninám, ale ještě předtím si dáme Gány, taky Airborne a na začátek tady mám pro vás hymn.

0: Katapult a starý desky hrajou dál. Píseň z roku 1986, inspirovaná smrtí Jirky Schillingera, se kterým se Olda Říha znal samozřejmě z kapely Františko Ringa Čecha. Byl to dokonce on, který na něj upozornil a právě na něj zaspomínal na albu, který letos slaví 40 let od svého vydání, tak doufejme, že se povede s Oldou popovídat o téhletý desce, tak jak to děláme v rámci album Měsíce. Každopádně my jsme si zahráli Katapult z toho důvodu, že Olda Říha dneska slaví 78. narozeniny a já bych mu chtěl přes éter Rock Rádia popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělé muziky do dalších let, protože Katapult beru jako jednu ze svých top kapel, nejenom domácí scény, mám je moc rád, dokonce album, který jsme si teď připomněli, Rock Deluxe, tak je moje nejoblíbenější pravděpodobně, stejně tak s albem A co rock'n'roll, protože tyhle ty dvě desky jsou naprosto parádní a skvělý. Samozřejmě se mluví o tom, jaký Olda je. Já musím za sebe říct, že s ním mám jenom tu pozitivní zkušenost. Znám se s ním osobně, byl tady i na rozhovoru. Konec konců rozhovor si můžete poslechnout dodatečně na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast, anebo třeba i na našem účtu Spotify. A musím říct, že je to fajn člověk, který prostě má rád jenom pořádek. A protože dneska je bordel ve všem, tak se ani nedivím, že se občas chová tak, jak se chová. Já mu to schvaluju. Každopádně, jak říkám, Olda dneska slaví narozeniny, taky se mluví o tom, že nehraje na kytaru tak, jak by měl. Ale já si myslím, že to je relativní. Důležitý je, že hraje tak, jak Katapult potřebuje a můžu říct, že teď, když jsem byl na koncertě 3. března na můj svátek se podívat ve Fóru Karlín, tak Katapultu to hrálo luxusně. Skvělej playlist, parádně zahraný všechno, výborný zvuk. Musím říct, že jsem si to moc užil a mrzí mě, že Katapult v současné době vyhlásil pauzu a že se vlastně neví, kdy se vrátí zpátky, což je škoda, protože si myslím, že jak ukázalo Fórum Karlín, kdy bylo vyprodáno, že o tuhletu kapelu zájem je. Takže ještě jednou Oldovi všechno nejlepší k narození nám a budeme se těšit na jeho návrat, na jeho comeback. Pojďme si dát Toutou, dáme si taky Turbo anebo Black Sabbath na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
14: Rock Radio. Rocková muzika.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Já vím, že se změníš, tak zní česká verze skladby Changes od Black Sabbath, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali 5 minut před 10:45 a postarala se o ní Pavla Kapitánová. Respektive takhle, postarali se o ní vlastně tenkrát ústřední duo kapely Arakain v roce 1995, a to Aleš Brichta a samozřejmě taky Jirka Urban, který na album Nevěřím taky přispěl právě touhletou skladbou a samozřejmě složil hudbu a podílel se na produkci. Tak taková je anabáze skladby, kterou můžete slyšet na Rock Radio Stage, protože tam se věnujeme převážně české hudbě a právě i tahleta skladba v české verzi od Pavly Kapitánový Já vím, že se změníš, je součástí playlistu Rock Radio Stage. Najdete ho jednoduše, stačí si dát třeba www.rockradiostage.cz nebo případně třeba na radia.cz si najít stanici Rock Radio Stage, zapnout a už to pojede. A můžete poslouchat muziky český, tedy až do Aleluja. Jenom v této hodince můžu říct, že jsme oslavovali narozeniny Oldy Říhy, takže zazněl Katapult, ale zazněli tam třeba i Krucipisk, Kern, Imodium, Citron, Hudba Praha a spousta dalších, Valda Gang a tak dál. A samozřejmě tam máme i zástupce světové hudební scény, takže se tam věnujeme i kapelám z míst, kde se samozřejmě mluví převážně anglicky a třeba zástupcem té celosvětové scény tam před chvílí byly Clash, který zazněli naživo. A taky třeba Halloween, protože tyhle ty zástupce té světové scény na Rock Radio Stage, jak jinak, slyšíte pěkně živě. Takže si to klidně nalaďte, poslechněte, zhodnoťte a třeba vás to bude i bavit, pokud si budete chtít užít pořádnou dávku české muziky. No a nejenom český, ale i československý, protože to se týká třeba i kapely Iné kafe, kterou na Rock Radio Stage slyšíte pravidelně a uslyšíte ji za chvíli i na Rock Radio. Dáme si ráno, pak přidám Five Finger Death Punch a dáme si třeba i Aerosmith.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Polka Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
15: Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
18: magickou rokovou operu Malý princ.
17: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
18: Ve středu 27. května od 18 hodin.
17: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Atención, señoras y señores!
21: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
20: La Tropical!
21: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
20: Yeso!
21: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
20: Awarashar!
22: Ahojte, ja som Radko z kapelíny Kafe a pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů. Informuje o tom Česká televize. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Tak ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ještě možná nějaký ten déšť, který bude doznívat z víkendu, ale jinak už by to mělo být bez srážek a hlavně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
14: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
13: No a jak nám to jezdí při pondělku dopoledne? Modřínová v Hořicích na Berounsku, tak tam je hlášená nehoda 2 osobních aut na místě policie, která nehodu šetří. Počítejte tam s omezením. V Přerově si dejte pozor v ulici Čechova. Tam se taky srazily 2 osobní auta. Překáží to v provozu. A ještě pojďme do Zlína v ulici Štefánikova. Tam se řeší nehoda 2 osobních aut. Dokonce na komunikaci je sklo. Takže tam počítejte s omezením a s malým zdržením, protože se to tam právě teď šetří a řeší. Tak, pevný nervy a v pořádku, dejte šťastnou cestu, všem přeju.
15: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
11: Rock Radio. Elektrický oběd.
13: Tak jdeme na oběd, samozřejmě na ten elektrický, který vám má udělat radost a třeba vám i, co se týká muziky, udělat radost v rámci toho, že ji můžete někomu poslat a uděláte šťastného třeba vašeho kolegu v práci nebo kohokoliv jiného kamaráda, někoho z rodiny. Prostě máte možnost si napsat o jakoukoliv píseň k nám na Facebook do zpráv a nebo na náš e-mail obec@rokovyradio.cz, tedy o jakoukoliv, kterou znáte z našeho vysílání, nebo pokud to tady budeme mít, tak není problém vám to zahrát. V příštích 60 minutách je to na vás, Kamil Dráb je s vámi, váš šéfkuchař a jsem připraven to všechno plnit až do 12. hodiny, ale samozřejmě taky vám pustit něco ode mě. A při dnešku si dáme Nirvánu. Máme 3 minuty po 11. hodině a elektrický oběd na Rock Rádiu startuje právě teď.

Tak tohle byla Nirvana na Rock Radio v elektrickém obědě, otevřela nám dnešní 60. minutovku vašich přání a to první dorazilo od Matouše a Romana, kteří píšou, že by chtěli poprosit zahrát Sunrise Avenue, Hollywood Hills a to je všechno a děkujou za to. Tak tady jsou Sunrise Avenue.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a mejdy jsme si dali na základě vzkazu, který zní takto. Ahoj, zahrajte mi prosím pro parťáka Patrika něco od Maidenu a Není smutný a jde mu práce od ruky. Velký dík, napsal Lukáš. Ahoj Kamile, zahraj do Dobřejic pro Vojtu něco od Debustrolu. Děkuji, Jitka napsala. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: Atava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Rockstar a Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před 11:30 a tuhle tu skladbu si přála slyšet Monika. Luca píše, že by chtěla slyšet Race Against a píše tady, že by to měla být skladba Make It Stop.

tohle byli Whitesnake na Rock Rádiu, který chtěl slyšet Jarda. Já tady mám před sebou další přání a to je od Petry, která zdraví a chtěla by slyšet novou píseň od Mira Šmajdy a to skladbu Lavina. Já ji tady mám připravenou, jenom ještě připomenu, pokud jste neslyšeli rozhovor s Mirem minulý týden, takže tuhle tu píseň budete moct slyšet v rámci jejich koncertního playlistu s kapelou Terapie, která zahraje v Záhlenicích, myslím, že tuto sobotu od, nejsem si jistý, 15. hodiny v rámci festivalu, který tam proběhne. Takže Miro tady říkal, že tahle ta píseň, i když je v rámci jeho solový tvorby, takže speciálně zazní právě i v setlistu kapely Terapie. Takže jestli chcete slyšet naživo, tak určitě na ně vyražte. Bude to, řekněme, taková ojedinělá možnost, protože Terapie potažmo Miro Šmajda solově moc nehrají. A co se týká koncertního turné, tak to se plánuje až na příští jaro. Takže těch možností, kdy tuhletu píseň slyšet živě, moc nebude. Ale teď si pojďme dát v éteru Rock Rádia.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Toto je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Trenirkarna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenirkarna.cz.
15: Housebrand Café per favore?
16: Si, signora.
17: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera.

0: Battle Beast na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tahle ta muzika byla od Libora. My jdeme pomalu do finále, protože už nám času moc nezbývá. Každopádně mám tady ještě přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Rammsteiny pro tým Dars a hlavně pro řidiče Mikeyho, který nás veze do Německa na nový projekt. Díky, váš posluchač Petře, jak jsem říkal. Takže Petře, Rammstein tady mám připravený, dáme si pak ještě In Excess, o který si píše Bára, a tím je to pro dnešek definitivně uzavřený, protože víc už se nám sem toho nevejde. Já se omlouvám na všechny, všem ostatním, na který se nedostalo, bohužel, zkuste to příště nebo třeba dneska po 18. hodině, kdy startuje Rok na přání. No a ve 12 hodin už se na vás těší s rokovým porazem Dan. Teď jdeme na ty Rammsteiny.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou teď uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty je 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam nepůjde z nás pevná krajnice. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Já vás zdravím, rokeři. No a já mám pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak mu půjčte peníze, on vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem k hudbě, já vám pustím Hammerfall, Vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to, pojďte.

0: A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina Voty. A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina Votitul. A na dálku se rozdávali Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina Votitul. A Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina Votitul. A na dálku se my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina Votitul. A na dálku se rozdával Hradec, který hrál český fotbal, kde vrcholila skupina Votitul. A na dálku se rozdával Hradec, který hrál se vrcholila skupina Votitul. A na dálku se rozdával Hradec, který hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma. A na dálku se rozdával Hradec, který hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Hradec tady hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát a s Hradec taky.
1: Ve skupině o titul.

0: prosím pět kun. No. Tak prosím pět kun. Tak prosím pět kun. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak prosím pět kun. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak prosím pět kun. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože v ne, ale bohužel kluci dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Rouska. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě máme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát. Co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát. Ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já z finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás. Můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. Vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No, já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, Dimitry, nebo byli v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, Dimitry, tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, Dimitry, nebo Billy Idol. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, Dimitry, nebo Billy Idol. Pustíme další hudbu Paula Stanleyho, Dimitry, nebo Billy Idol. Paula Stanleyho, Dimitry, nebo Billy Idol.
1: Vše, co
0: Dimitry, nebo Billy Idol.
1: Vše, co potřebuji za
0: Idol.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20 vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90 ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek 9,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 21 svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,96,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 2,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou má.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam
1: se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?

0: května slevy až 25% na bazény, na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na... V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nej... Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nej... 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězd...
0: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na...
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je...
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...
1: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...
1: Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny navíc.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kal... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ne, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýr... Potřeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka... Trenírkárna.cz i se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jí 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš... Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30%. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno z... Kárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno z... Kárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Píš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Tren.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Tren. Na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
5: Koupelnové
4: náš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
5: Koupelnové
4: a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
5: Koupelnové ventilátory po...
2: Trenírkárna.cz.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory...
2: Kárna.cz.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radia... Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory... Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak.
5: Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak.
5: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak. Takhle širokou nabídku.
5: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak. Takhle širokou nabídku. Ventilátory,
5: přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak. Takhle širokou nabídku ventilátorů.
5: Krmové ventilátory.
4: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde.

0: nikde jinde nenajdete ventilátorů a vzduchotechniky, nikde jinde nenajdete ventilátory a vzduchotechniky, nikde jinde nenajdete ventilátory.cz, nikde jinde nenajdete ventilátory.cz, jinde nenajdete ventilátory.cz, nenajdete ventilátory.cz,
1: spotřební daň
0: ventilátory.cz,
1: spotřební daň
0: ventilátory.cz,
1: spotřební daň tvoří
0: 14.cz,
1: spotřební daň tvoří 14, spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Střešní okna
1: pro bohatší Česko.
2: Střešní okna
1: Fenestra Česko.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, Česká.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. Vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost.
0: A další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost.
2: Převeď.
0: A další. A další. A další. A další.
1: A dost.
2: Převeďte si půjčky.
0: A další. A další. A další.
1: A dost.
2: Převeďte si půjčky k nám do komerční.
0: A další.
1: A dost.
2: Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete už...
0: A další.
1: A dost.
2: Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete...
1: A dost.
2: Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
3: Masters of.
2: Více na KB.cz. Komerční banka.
3: Masters
2: of. CZ. Komerční banka.
3: Masters of Rock.
2: Komerční banka.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna
4: Mansona. Legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter.
5: Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Exe.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
5: Mahims.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
5: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do Schneider z Hity Except nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. Sept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Svět není jen sok.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Svět není jen sok.
4: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Svět není jen samé slunce.
4: Do července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
4: zlý. Ve Vizovicích.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
4: Pneumatik.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
6: Tyky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
6: Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
6: Si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Žebro.
6: Hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Žebro bagr vše pro.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Žebro bagr vše
7: pneu.cz.

A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrchol. A to byly Evanescent.

0: Náhradní díly pro bagr. Náhradní díly pro bagry. Náhradní díly pro bagry. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Všechny pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Rychlé dodání.
1: Léto, doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě, doktor Max.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
1: Doktor Max.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské. Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar. Čovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastný.
3: Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastný. Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Sport. Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
2: dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
4: sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy
3: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Tu vede přes
2: Happy Sport.

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních Stra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v Kli.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: Kli. A nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní okna.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní okna fenestr.
1: Oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní okna fenestra. Vše od

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výrobní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionalistra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozlatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme až. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešníme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již čtyřích obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. A nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka Andro.
0: 40 let. Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka Andro.
0: Atlet. Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka Andro.
0: Fenestra CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka Andro. Andro. CZ.

nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

more.

0: vychlazený. Pivo vychlazený, kámoši. Pivo vychlazený, kámoši. Pivo vychlazený, kámoši. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso na pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nevlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte na drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laď, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honz. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kot. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grill rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete den pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskovým rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte blesko. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Planeo. Planeo.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. O pamětníky.

0: celý náš tým a festiách, a to v pivovaru Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás pro Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás pro bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel k tanci a poslechu vám zahrou Alka. Na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel k tanci a poslechu vám náš tým a festiákem vás provede naše Anabel k tanci a poslechu vám zahrou Alka. A festiákem vás provede naše Anabel k tanci a poslechu vám zahrou Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Vás provede naše Anabel k tanci a poslechu vám zahrou Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Trantem provede naše Anabel k tanci a poslechu vám zahrou Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Trantembel k tanci a poslechu vám zahrou Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Trantemberg. Traktoři poslechu vám zahrou Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Trantemberg. Traktoři. No a jestli nemáte že Alkohol. Horký žeslí, že Dimitri. Trantemberg. Traktoři. No a jestli nemáte žeslí, že Dimitri. Trantemberg, traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší Dimitri, Trantemberg, traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partou tam jít a nechtěli byste No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partou tam jít a nechtěli byste Nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partou tam jít a nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfoť sobotu a chtěli byste z vaší partou tam jít a nechtěli byste přelejzat plot, tak se byste s vaší partou tam mít a nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaši mít a nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to stud, byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio zavináč rokový rádio. Vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio zavináč rokový rádio partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio zavináč rokový rádio.cz. To na náš e-mail. Je to studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější. Je to studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější fotka, to bude tím lepší. Studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější fotka, to bude tím lepší. Rokový rádio.cz. Čím originálnější fotka, to bude tím lepší. A my to ve čtvrtek 20. Čím originálnější fotka, to bude tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. Originálnější fotka, to bude tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, to bude tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. Čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic. V 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do 16 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic. Lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku
0: s celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku
0: do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace

0: já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. Pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
1: Ahoj, jsem Martin,
0: mechanik. Anebo teďka Rolling Stone.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Teďka Rolling Stone.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme s mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijelo. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. A vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné, vidíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass, postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass
1: a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Carglass
2: opraví.

0: A víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balónem, bungee jumping.
1: Bají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balónem, bungee jumping.
1: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování.
1: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, ping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetní rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Spočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelné
0: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek.
0: Si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo
0: ku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro počasí s Allegri. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si
2: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
2: zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: blízké. U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Snejší každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Snejší.
2: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
2: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek
0: a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
0: Můžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
0: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Už zase
2: je zážitek.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A wifi.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A wifi.
3: Zážitky
2: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi
1: CZ. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne. Nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
1: Internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už do.
4: Pomalá.
1: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
6: Co takhle pořádný pohyb pro vás?
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
6: Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti?
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
6: Co takhle pořádný pohyb
5: sedávání u monitoru už dost?
6: Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém
5: monitoru už dost?
6: Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodil pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanec? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes.
6: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes.
6: Rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes.
7: Taneční škola La Tropical
6: a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes,
7: taneční škola La Tropical pořádá letní příměst
6: rodilých

0: tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den
0: La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec.
0: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi.
0: Městský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu.
0: Pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na web.
2: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na web.
2: Rádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz
2: a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz
2: a španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita tábor. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krok. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tanč. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Musíme tančit. I o prázdninách.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás.
0: I o prázdninách.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás.
0: I o prázdninách.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
0: Tento.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u zemky
3: a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u zemky,
3: máme pro vás senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných
3: a senzaci.
0: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. Plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, jeden kilogram za neuvěřitelných 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. No ano, jeden kilogram jen za 59,90. Nevěříte? No ano, jeden kilogram jen za 59,90. Nevěříte? No, jeden kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden v
0: kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem
0: 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman
0: 90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny.
0: Věříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzační řeznictví Zeman maso uzeniny. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto Zeman maso uzeniny. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních mniny. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90. Vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za jeden prosto, ale naprosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu naprosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen z nich 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90 za jeden kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90 kilogram. Opravdu čerstvá plec jen za 59,90.
0: Vám nejbližší řeznictví ne.
4: Opravdu.

to byl Polsten. A to byl Paul Stanley. A to byl Paul Stanley. A my se odpol... A to byl Paul Stanley. A my... A to byl Paul Stanley. A my se odpola půjdeme... Byl Paul Stanley. A my se odpola půjdeme podívat na českou scénu, protože... A my se odpola půjdeme podívat na českou scénu, protože... A my se odpola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle... A my se odpola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května... Odpola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky... Na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše... Scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše festival je taková putovní... Sobotu 23. května začíná roky naše festival je taková putovní šňůra a bude v český května začíná roky naše festival je taková putovní šňůra a bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Naše festival je taková putovní šňůra a bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude se taková putovní šňůra a bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude se na nás na vás bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude se na nás na vás těš...

0: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Vidíš to?
0: Myslíte.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No.

0: nebo čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví.
0: Čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
0: Za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
2: Zahrádka
0: 90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
2: Zahrádkář se řeznictví najdete na
1: prodejnyzeman.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
1: Jdete na prodejnyzeman.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
1: kupman.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shopce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík.
2: Zafido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou.
2: Pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou.
2: E-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno.
3: Profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zahra Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši lete snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka
0: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
0: úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší Mega.
2: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady
2: zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilt. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hiltonu Ron. Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě. Při zapůjčení akuklady v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Akuklady v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební Dek platí do 29. Dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební Dek platí do 29. Mega akce v půjčovnách stavební Dek platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách stavební Dek platí do 29. května včetně rezervací. Půjčovnách stavební Dek platí do 29. května včetně rezervací. Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bat včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz. Na Dek.cz.
5: Milíč.cz. Milíč ten.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: Ticket portál.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí.
0: Užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
0: Do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě.
0: Z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším.
1: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším
1: stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou
1: ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na bogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní z dopra Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní z od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloween.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teď.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
0: CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
0: Z.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.

0: den, více na aquapalas.cz. Aquapalas Praha. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Celý den, více na aquapalas.cz.
1: Rock.
0: Více na aquapalas.cz.
1: Rock Radio.
0: Aquapalas.cz.
1: Rock Radio.
0: Aquapalas.cz.

Ahoj, tady Jura Šperl. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ingot, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Posluchače Rock Rádia.

and we'll wipe this power out.

0: až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Tečka končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Tečka.cz. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Tečka.cz. Rybičky pořídíš na automotodrom Brno.cz.
1: Rybičky 48 tě zve.
0: Automotodrom Brno.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega.
0: Brno.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega.
0: Z.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorzerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v Sýpatru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko?
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko? Převeďte
1: si koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho
1: v síti Go Out.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko n a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to snost vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online zgy spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Více na NN.cz / penzíko.
3: Ratatadadadadata trička.
2: NN.cz / penzíko.
3: Ratatadadadadat
2: / penzíko.
3: Ratatadadadata trička.
2: Penzíko.
3: Ratatadadadata trička. Ratatadadadata potisk. Ratatadadadata trička. Ratatadadata potisk. Potisk trička. Ratatadadadata.

0: trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, trička, bela, bela, rata, tararara, rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Strička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Hele, vyšla nová
0: kaplinka. Strička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
0: Bela, bela, bela, CZ.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
0: CZ.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko.
1: Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce.
2: Okej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej.
2: Vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej. Totálně neodolatelný týpek. Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej. Totálně neodolatelný. Solunce, oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: To je zase průšvih. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: To je zase průšvih. Já ji
2: totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
2: To je zase průšvih.
3: Já ji týpek.
2: Tak to beru.
3: To je zase průšvih.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně.
2: Tak to beru.
3: To je zase průšvih.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: To je zase průšvih.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický.
2: Zase průšvih.
3: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně.
3: Romantický útěk v praxi.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně.
1: Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová.
2: Otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně.
1: Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová.
2: Na víkend.
3: Jasně.
1: Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Jasně,
1: romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Právě teď.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Právě teď v
4: Je Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Právě teď v
4: Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
3: Polsku.
4: Už vyšlo.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
3: vyšlo.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Neo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skl z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skl nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Rock Radio.
5: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Rock Radio.
5: Kladem. Planeo.
6: Rock Radio. V dabu im.
5: Planeo.
6: Rock Radio. V dabu i F. Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradskou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nach v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nach a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou.
0: Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. pí. Grand Prix České republiky. Už 19.

na radia.cz. Ve světě plném hrot nebo na radia.cz. Ve světě plném radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaš... Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: životnímu prostředí. Češi považují mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevoluční proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava mu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta třetím. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark.
1: Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.

0: Spa Hotel Děvín.
1: Tři denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Spa Hotel Děvín.
1: 16 až 21 stupňů.
0: Spa Hotel Děvín. Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín. Mariánské lázně. V krásném. Spa Hotel Děvín. Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Hotel Děvín, Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistik Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistik lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Děvín.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vůz.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno.
2: Doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam.
2: Doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozu. Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. Se Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. A je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. A je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. A je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Zdržení, protože je překážka na vozovce. A je tam ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku. A je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád tam půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Rádio.
1: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Rádio.
1: Dorazíte.
2: Instagram Rock Rádio. To je. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké pondělí od
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké pondělí.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké pondělí odpoledne, jsou tady
0: zprávy.
1: Hezké pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a
0: zprávy.
1: Hezké pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Heal.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Heal. Hezké pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Heal. Vláda dneska projedná navýšení. Pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Heal. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Jsou tady zprávy a Vladan Heal. Vláda dneska projedná navýšení rodičovské zprávy a Vladan Heal. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350. Dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun kabinetku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má 50 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní 300 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka 1000 korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také 3 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životu v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti

0: Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rádio Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu.
0: Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu.
0: Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. Minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v postel. Vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak psali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak to dej dozadu. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak to dej dozadu. Vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vidě na zatím napiš první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vidě na zatím. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vidě na zatím napište, co vás napadne, napište, ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vy mě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook, tak to dej dozadu. No a vy mě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějak zadu. No a vy mě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katy. No a vy mě na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest. Napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest. Napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. K tomu pustím nějakou hudbu třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Judas Priest anebo Joan Osborne.
0: Rock
1: anebo Joan Osborne.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo na vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu, protože pochybu, protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu, protože pochybu, že by ještě tady pauzu na neurčito, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu, protože pochybu, že by ještě trali dokupy na neurčito, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu, protože pochybu, že by ještě trali dokupy, takže kdo nevěděl, tak já si už nestihnu, protože pochybuju, že by ještě trali dokupy. Někdo říkal, no, že ty koncerty už na konci. Tak já si už nestihnu, protože pochybuju, že by ještě trali dokupy. Někdo říkal, no, že ty koncerty, protože pochybuju, že by ještě trali dokupy. Někdo říkal, no, že ty koncerty už na konci, že by ještě trali dokupy. Někdo říkal, no, že ty koncerty už na konci stály za prd. Někdo říkal, no, že ty koncerty už na konci stály za prd. Kamil na něm byl nedávno na Katalon, že ty koncerty už na konci stály za prd. Kamil na něm byl nedávno už na konci stály za prd. Kamil na něm byl nedávno na katapultech a říkal, že je docela dobrý. Stály za prd. Kamil na něm byl nedávno na katapultech a říkal, že je docela dobrý. Kamil na něm byl nedávno na katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný. Nedávno na katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. Se na katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu. 78 letech, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech. No, na koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech. No, takže to je takový poklidný, což já chápu, 78 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejmeme klidný, což já chápu, 78 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou 78 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejmeme za rok 8 letech. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio. Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. My si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. Hudbu my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. Přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím, jo, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linky všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána. Zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána. In the end, pak budu třeba Rybičky, Nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady?
0: Rybičky, Nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi...
0: prána.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na... Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Od tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já...
1: Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Hrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky...
2: Přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podniky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedným... Ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedný banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na restauraci.

0: operaci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Housebrand Cafe. Podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Housebrand Cafe per favor. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Housebrand. Si signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Cafe. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Lete pít. Housebrandkáva.cz.
3: Léto volá.
2: Housebrandkáva.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, les.
2: Kava.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Zbírej. Léto volá. Voda, hory, lesy. Zbírejte body v Albertu od. Léto volá. Voda, hory, lesy. Zbírejte body v Albertu. Léto volá. Voda, hory, lesy. Zbírejte body v Albertu od 13.5. Voda, hory, lesy. Zbírejte body v Albertu od 13.5. Hory, lesy. Zbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Zbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydej Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkou 5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 67. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimat. Značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokat. Výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta cent. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Tati i
3: ta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Tati ETF je teď nejlepší
3: v přírodě. Albert.
4: Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo být
3: Albert.
4: Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo být Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT. ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT. Je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT. I když to už.
5: A co SSB?
4: Nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT. I když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Nebo BTC, nebo NFT. I když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Nebo NFT. I když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úroky.
4: NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úroky.
4: To už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora. SSB.
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora.
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá? Nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá?
5: To je stavební spoření.

0: od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební koření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od
1: Buřinky. Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky.
1: Kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky.
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
2: Ani v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete tota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až v době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Stavet 5,3%. Buřinka.cz.
3: Stavebniny Dek přináším
0: 3% Buřinka.cz.
3: Stavebniny Dek přináším
0: Buřinka.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci
0: CZ.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20. Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách nyní za skvělých 436 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách 436 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. korun včetně DPH mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května takzvaně DPH mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisí akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. A Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz. Května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz. Pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Dek.cz.
4: Léto. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu.
4: Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu.
4: Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu. Na katamara.
4: Doktor Max.

0: To byly Katapult a co rokem... A právě Olda Říha dneska slaví 78 let. Co rock and roll z roku 1989.
1: Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli tyho roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili. Pauzu na neurčito. 16. května vlastně měli poslední koncert.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
0: Vám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám krát.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám krát.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Firemní akci.
0: Odplouvám.

0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. U zvířat. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavat. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kombo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.top a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Domov pro seniory Sulická hledá
0: www.topcentrum.cz
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do příjmení
0: www.topcentrum.cz
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Trum.cz
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo...
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo...
1: Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, mácha...
1: Lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, mácha...
1: Péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.

0: stránky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými
0: CZ.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Spěchodny se slevovými kupóny až 40% Spěcháte? Nebojte kupóny až 40% Spěcháte? Nebojte. Zboží vám napro až 40% Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 30% Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Už spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Už do... Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Mě připravíme. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Víme už do 15 minut od rezervace. Planeo. 15 minut od rezervace. Planeo. Rok od rezervace. Planeo.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Drbis ohrad a
0: tak vzhůru na palubu.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelk.
0: Vzhůru na palubu.
2: Drbis ohrad a výběhu Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky. U zooparku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky.
3: Venku je
2: parku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky.
2: Hlásíme se z Králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí.
2: Hlásíme se z Králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí. Je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Děti, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak vyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím hopnu. Když se přeci kdo řekne hop, tak já skočím hopnu. Když se přeci králík, tak já skočím hopnu. Když se přeci králík, skočím hopnu. Když se přeci králík,
2: zoopark z
3: hopnu. Když se přeci králík,
2: zoo.
3: Když se přeci králík,
2: zoopark.
3: Když se přeci králík,
2: zoopark Zelčín.
3: Králík,
2: zoopark Zelčín. Kous.

to já jsem, řeknu si pro pána, to já jsem asi, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu, pro pána, to já jsem asi v pánu, to já jsem asi v pánu, to já jsem asi v pánu, až jednou za

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 4. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncert poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. Slyšet naživo, tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich mega koncertech v Kutné Hoře. Čau. Koncertech v Kutné Hoře. Čau. Čau.

zeptaj se chlapa na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já. Zeptaj se chlapče zlobil si.

A já na to, že kdeže, já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. To, že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou spát.

Až jednou zaklepu, až jednou zaklepu na nebes. Až jednou zaklepu na nebesku, až jednou zaklepu na nebesku, pravnou zaklepu.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho... Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia v svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg. Alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikdy nebyl. Horký že slíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte našich Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte na... Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a tme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost NEM. Partnerem festivalu je společnost... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do... je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do košnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajglu. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, sáčko na míru. Až budu jednou spát na míru. Až budu jednou spát na pořadu.

0: pak tam hraje Německo-Švýcarsko, to bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň. Mistrovství světa, tak uvidíme. No ale ty Češi, to je průser, protože je černý kůň mistrovství světa, tak uvidíme.
1: Nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
0: Máme se prvn pojat na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor.
1: CZ.
0: Máme se prvn pojat na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor, pain a teďka. Máme se prvn pojat na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor, pain a teďka kví. Máme se prvn pojat na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor, pain a teďka kví. Máme se prvn pojat na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor, pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Hudbu čeká na třeba nějaká žďor, pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Třeba nějaká žďor, pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude.
0: A jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat.
2: Ty boty zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem
2: si všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem

0: se po...
1: Našlapáno!
0: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Naga, taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Nagapa.cz. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Nagapa.cz. Jsem našel pořádné... Nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Nagapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i do... A tak jsem se pochlapil. Nagapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustím se pochlapil. Nagapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Pil. Nagapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se. CZ. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na web našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktáž dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo ho tam. Na webu

0: malý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Malý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web a...
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte...
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika...
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačení. Vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je? Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to
0: objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.compline.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fiča.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: To by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.vzduchotechnika.cz. To je fičák. cz. To je fičák. To je fičák.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště může? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým? Zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekin po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo pě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyber třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Chceš žít
2: Taipeje? Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Takovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Dovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty.

0: Mistrovství světa. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
1: A nám dneska pokračuje
0: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další
0: na Rokrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa. A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada. Další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada, Dánsko. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada, Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku. Amerika, Kanada, Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla Kanada, Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hraje Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hraje v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme se Švédskem. A no a večer nás zajímá, protože tam hrajeme se Švédskem a pak tam hraje nás zajímá, protože tam hrajeme se Švédskem a pak tam hraje Německo-Švýcarsko, tam hrajeme se Švédskem a pak tam hraje Německo-Švýcarsko, to bude dost zajímavý zápas. A pak tam hraje Německo-Švýcarsko, to bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko

0: hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to dělo, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořád, netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně, hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám. Vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a uplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festiv.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festiv.cz.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
1: Rohošky pro každého.
0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si
1: každého.
0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco ne ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. A CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Šéfe, zas to ne...
0: Když něco, tak Allegro.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej verca.
0: Tak Allegro.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej verca. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý ko... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý ko... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že...
2: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to...
2: Cajk.

0: www.bezpotisku.cz. Načka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Svět.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Svět není jen samé
0: www.bezpotisku.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
0: www.bezpotisku.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
0: CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu, je zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější
1: pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce
1: jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce.cz. Nejlevnější pneuce.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejlevnější pneuce.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý
3: den. Kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
3: na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v prágnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro vše památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám krát.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Odplouvám
3: kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz
3: na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru.
3: Na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: Maránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: CZ. Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Zase tankuju.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Zase tankuju.
4: Vzhůru na palubu.
5: Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nuk.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový.
5: Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš.

0: Špatně. Já mám nový BYD C-Line.
1: Letí tenhle týden.
0: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velký
1: den.
0: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až tisíce. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až tisíce. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
0: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude.
0: A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
1: Tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD
1: drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od tak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690 běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda. 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na 9 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com. BYD.com.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kom. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: Dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme s
3: problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme
3: potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta
3: úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: To je problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ
4: zmude. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od
4: CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden

0: Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Pro lepší příběhy.

23. a 24. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na zapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostní hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Multi Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Potom proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraje multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraje vám civilní obrana festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraje vám civilní obrana Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraje vám civilní obrana u Malovarského rybníku. Zahraje vám civilní obrana Lucie Revival a další rybníku. Zahraje vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraje vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmičky. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metal v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Klein. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio

Zuzka Kleinová. Ahejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Jo, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio. Kleinová.

0: Rock.cz Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje? Nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje? Radia.cz. Rock Radio, co se děje? .cz. Rock Radio, co se děje? .cz. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockové.

0: Aguarašar. Vela Tropical.cz. Aguarašar. Tropical.cz. Aguarašar.
1: Pekelný ostrov.
0: Aguarašar.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Šar.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď. Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího a čtvrtého. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července. Ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí. Buď u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. U toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky čtyřitýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40 rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl 3 Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl 3 sestry. Rybičky 48 Dimitry divoký byl 3 sestry. Škvor a další 8 Dimitry, divokej byl, 3 sestry, škvor a další. Dimitry, divokej byl, 3 sestry, škvor a další. Divokej byl, 3 sestry, škvor a další. Více, 3 sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem ve škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu se na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Of CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš
1: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhá.
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe?
1: Festivalu je Rock Radio.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
1: Radio.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na vatě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www rokový rádio. Slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www rokový rádio CZ. Na e-shopu Rock Radia na www rokový rádio CZ. Rock Radia na www rokový rádio CZ. Na www rokový rádio CZ. Top rokový rádio CZ.
3: Top centrum CZ.
2: CZ.
3: Top centrum CZ. Dodava. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a jeho řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.

0: señoras y señores. Atención, señoras y señores.
1: La Tropical.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis mi hijo.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis mi hijo.
0: Señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis mi hijo.
0: Un, dos, tres.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis mi hijo.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníčkola La Tropical Party o Pietro Stanchis mi hijo.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropika Pietro Stančí Smíchov.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropika Smíchov.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropika zve všechny příznivce letnictví.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropika zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropika zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropika zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. La Tropika zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdar. Latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy. Na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. Na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherný mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: Latro.
1: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: Latro.
1: Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: Latro.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit. No na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte ta Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
0: Yeso. La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
0: Yeso.
1: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
1: Další La Tropical Party je už tuto tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od sete žít.
0: Yeso.
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical.
0: Yeso.
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. O sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalcz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar.
1: Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar.
1: Více na www.latropical.cz.

0: Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Kia, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pke online na www.topcentrum.cz. topcentrum.cz.
1: Jsem farmář. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte nápoj. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář Frank.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize

0: Družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm, 3 pokusy a slavila vítězství.
1: Rock Radio počasí. Rock Radio počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, chodidel, je tam překážka na vozovce, tak čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak letete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis ještě. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. .cz Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině.
1: Rock Radio. Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu
1: Rock Radio. Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu
1: Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu Rockovej Foras s Danem před sebou. A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu Rockovej Foras s Danem před sebou. Po 14. hodině, máme poslední hodinu Rockovej Foras s Danem před sebou. No já jsem tady vyhrabal perfektně, máme poslední hodinu Rockovej Foras s Danem před sebou. No já jsem tady vyhrabal perfektní hodinu Rockovej Foras s Danem před sebou. No já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku před sebou. No já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2020. No já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby. Vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tak. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Ať to tady pořádně rozpálíme.
1: Rock Radio.
2: Rozpálíme.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: nový plot od firmy Ploty Dobrý?
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý?
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou
1: plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány? Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány? Plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány? Prodáváme i montujeme. My Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány? Prodávat vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány? Prodáváme i montovat všichni sousedé. Ploty a brány? Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý? Praha Běchovice. Ploty a brány? Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý? Praha Běchovice. Ploty Dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty tujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý.
2: Jsem farmář František Zvíř. Jsem farmář František Zvíř. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. S respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj. V přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak ví nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Jděte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Cova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Z. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
3: 22.
2: Váš farmář František. František.
3: 22. a 20. 22. a 23. května ovládne let. 22. a 23. května ovládne let. 22. a 23. května ovládne let. 22. a 23. května ovládne letnou.

0: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokole Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokole Kuba Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokole Kuba výborný a dvoudenní festival sportu a hudby rokole Kuba výborný a festival sportu a hudby rokole Kuba výborný a Hajduše
1: Motokeci setkejte Marcela se s více než
0: tu a hudby rokole Kuba výborný a Hajduše
1: Motokeci
0: setkejte
1: Marcela
0: se s více než 30 let Kuba výborný a Hajduše
1: Motokeci
0: setkejte
1: Marcela
0: se s více než 30 legendami výborný a Hajduše
1: Motokeci
0: setkejte se s více než 30 legendami Sparty Hajduše
1: Motokeci
0: setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivní setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních
1: setkejte se
0: než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí a Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí činasky interaktivních sportovních zón. Vystoupí činasky Tomáš Klus, Slza, Robin sportovních zón. Vystoupí činasky Tomáš Klus, Slza, vystoupí činasky Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony. Činasky Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Činasky Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovní hudy Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovní hudy Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovní hudební událost a Šimon Ob. Největší sportovní hudební událost Spon Ob. Největší sportovní hudební událost Spart. Největší sportovní hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovní hudební událost Spartafest.cz. Sportovní hudební událost Spartafest.cz. Spartafest.cz. Spartafest.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé Máme pro vás tip na Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích. Nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony. Nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949. Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku 49 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení u Chebu za 2 miliony 311 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí 311 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 11 tisíc 550 korun. Další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 025 000.

0: 50 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 028 500 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 028 500, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 028 500 a rodinný dům v Kunčině na Svět bydlení v Podhradí za 1 028 500 a rodinný dům v Kunčině na Dí za 1 028 500 a rodinný dům v Kunčině na Světavsku za 2 628 500 a rodinný dům v Kunčině na Světavsku za 2 629 500 a rodinný dům v Kunčině na Světavsku za 2 629 000 korun. A rodinný dům v Kunčině na Světavsku za 2 629 000 korun. Rodinný dům v Kunčině na Světavsku za 2 629 000 korun. Kunčině na Světavsku za 2 629 000 korun. Světavsku za 2 629 000 korun. Aktuálně 629 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 9 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 1 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nemovitostí najdete na mmreality.cz. Najdete na mmreality.cz.
1: Léto chutná v
0: Reality.cz.
1: Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večer. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. V Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italským do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18. Z letiště Václava

babičku. Tady se neřeší a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Regiše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojď registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální part barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škodeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Praze a v Náchodě. Profi.

slušnej rok od rána do večera v DABu a BU i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Na radia.cz. Radia.cz. CZ.

0: Můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den,
0: kdy se destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den,
0: destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barv
0: aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Parku Učeňku. Tam neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Parku Učeňku. Běh je tady. 20. června v Praze v Parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro 20. června v Praze v Parku Učeňku. Běh, barvy, smích a z Parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babi. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: CZ.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: Čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Vsaďte to, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Vsaďte na hodnoty
1: vždycky
2: a u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží
2: u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota
2: na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota
1: ve vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlaté generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: AU jako zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: AU jako zlato.
2: Portál jako brána
1: cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: AU jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečnosti.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečnosti.

0: Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa, ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každá tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na rokrát.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stav Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stav. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Ve profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www. Nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www. Dovozidel stavební a zahradní techniky. www. Topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www. Topcentrum.cz zahradní techniky. www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz www. Topcentrum.cz

0: he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se.
0: Shooty score!
1: Uvolněte se. Uvolněte se. A nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se. A nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale se. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosčík ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček za ně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nete práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Roka, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Zdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elekte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška ty výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Z světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí.

0: čeká taky čarovná noc, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020, palnoc, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020, palce, dostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020, palce, ať to, takže hokejistům držte v 2020, palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední dva, takže hokejistům držte v 2020, palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 2020, palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho, palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, a nese, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, a nese s váma rozloučím, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, a nese s váma rozloučím, tak vám ještě pustím, čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, a nese s váma rozloučím, tak vám ještě pustím, Guano, 20 minut rokovýho obrazu s Danem, a nese s váma rozloučím, tak vám ještě pustím, Guano Apes Turbo obrazu s Danem, a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím, Guano Apes Turbo, a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím, Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue, a nebo za chvilku Ospring, tak vám ještě pustím, Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue, a nebo za chvilku Ospring, tak vám ještě pustím, Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue, a nebo za chvilku Ospring, Guano Apes Turbo, Sunrise Avenue, a nebo za chvilku Ospring, tak se mějte hezky a čau. Turbo, Sunrise Avenue, a nebo za chvilku Ospring, tak se mějte hezky a čau. Menu, a nebo za chvilku Ospring, tak se mějte hezky a čau. Za chvilku Ospring, tak se mějte hezky a čau.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Tak se mějte hezky a čau.
1: Ahoj, jsem
0: hezky a čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglass. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglass. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením... Jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným... Mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným... Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným... Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. A na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass, dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz, životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass.
1: Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: CZ.
2: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Trenirkarna.cz.
2: Carglass vymění.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky.
3: CZ.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není by. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna te kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a je

0: to. Tři problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na vše. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr.
0: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr
0: a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene.
0: CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přes nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chceme.
1: Více na bene.cz.
2: Chceme ho postavit vlastně.
1: Na bene.cz.
2: Chceme ho postavit vlastně.
1: CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý mat.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix, zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix, zděte s rozumem,
2: budovat náš domov.
4: Porfix, zděte s rozumem, budujte. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Mám barák, děra.
4: Rozumem, budujte srdcem.
5: Mám barák, děra.
4: Budujte srdcem.
5: Mám barák, děravej, mě
4: dupcem.
5: Mám barák, děravej, mě dup. Mám barák, děravej, mě dup. Postele fičí. Mám barák, děravej, mě dup. Postele fičí. Mám barák, děravej, mě dup. Postele fičí. Děravej. Do postele fičí, snad mě do postele fičí, snad zná postele fičí, snad známý pofičí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak. Snad známý poraděj, jinak jsem. Snad známý poraděj, jinak jsem.

0: i rychlé dodání. Šeprobagr.cz. Šeprobagr.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: .cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Pet.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 69,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A má 90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 200 pačky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90 za 6,90. A máslo 250 gramů za 20,50. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Polka Fest
1: 22,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Polka Fest 2023.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Polka Fest 2026. Už 20.
1: To se vyplatí.
2: Polka Fest 2026.
1: Platí.
2: Polka Fest 2026. Už 29. a 30. Polka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Nakrást 2026. Už 29. a 30. května. Nakrást 26. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. 30. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 4. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Hale Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří Kor. Tri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang, Jiří Korn a mnohy 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 28.
1: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Polka Fest 2.
1: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Polka Fest 2000.
1: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Polka Fest 2026.
1: Korn a mnoho dalších.
2: Polka Fest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest další.
2: Polka Fest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest.
2: Polka Fest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest.cz.
2: 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest.cz.
2: Čest.
1: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest.cz.
0: Rock Radio.
1: Zakoupíš na Vstup na Fest.cz.
0: Rock Radio.
1: Vstup na Fest.cz.
0: Rock Radio.
1: CZ.

0: oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
2: Toto je
0: oknasukorady.cz.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme
0: CZ.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: Ha.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme.
2: Toto je
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
4: Co teď?
3: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si
3: vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No.
3: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak.
3: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání.
3: Starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání.
3: Vezeme.
2: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši...
2: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přiveze...
2: Si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a... Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Ani. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Jsme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše propagr.
5: Opravdový elektrospecialista.
6: Vše propagr.
5: Specialista.
6: Vše propagr.
5: Ta.

A to byl Láďa Křížek a jeho kr... A to byl Láďa Křížek a jeho kr... A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 2020. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná. A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 19. Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. radia.cz. Rock radio. CZ.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně...
1: Krvše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Z.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Skonto nábytek. Chce podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Skonto nábytek. Prodejna Honda Velká Chuchle. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá?
0: Velká Chuchle. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá? Ne...
2: Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá? Neušetří.
2: Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v... Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech... Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech... Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s kon... Neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme ti... Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vám v obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 obchodních domech i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z i e-shopu s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 app s konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 app CZ vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytku.
1: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
1: Poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
1: U obchodníka.
2: Skonto nábytek. Skonto nábytek.
3: Tohle nepřesl.
2: Skonto nábytek.
3: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které by... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Slechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 000 motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický Anu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun ID Buzz již za 959 900 korun již za 959 900 korun. 59 900 korun.
4: Kontejner
3: 900 korun. Korun.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám pro...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji...

0: Tady Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Ano.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte...
1: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se
1: dostanou... Úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
0: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Bolkafest
2: se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Bolkafest 2022
2: www.siegel.cz
3: Bolkafest 2026
2: www.siegel.cz
3: Bolkafest 2026 už 29. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné 26 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 4 na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 4 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Vald. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valdage. Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valdage. Jiří Korn a mnoho dal. Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valdagang, Jiří Korn a Rybičky 48, Harley, Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších 8, Harley, Valdagang, Jiří Korn.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to prosto bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: Ve světě plném hrozeb je jist... Ve světě plném hrozeb... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistota. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Tu v Česku zajišťuje Alef. Tu je Alef.

Saturday night. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. To nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičky vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičky. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprostí techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motor Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní, vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky s tím strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se po Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.

0: Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z dávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu finálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. 40 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je město. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět po cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti za rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím totiž do centra pouští chytré sloupky. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu
1: Systém je založený na komunikaci mezi vozidly
0: magistrátu Klára Opálková. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus, který zveřejnila agentura Stern Mark.

0: Druhý nejlepší je podle občanů vám agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Mark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazu nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil na druhém místě. Pozůstatky Keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Pozůstatky Keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánské Keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt zůstanou tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají tam, kde je moře vyplavilo. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady zdělo. Tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dub. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině. Úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na sever. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli z Pádu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severní uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den. Odvezli zpátky do severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den. Rok. Severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio. Počas.
0: Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio.
0: Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio.
0: Uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Venku zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až
0: den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a
1: spustio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude
1: počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude. Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. Polojasno až zataženo a s postupními přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. Až zataženo a s postupními přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a s postupními přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Pozor, a teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer a teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. Zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. Kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7. 15 stupňů. Večer nám to padne asi na 7.
3: Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
1: Rok Radio, doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, taká je situace.
1: Rok Radio, doprava.
2: Pojďme se ještě podívat.
1: Rok Radio, doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích.

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstupnafest další. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstupnafest.cz. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu
0: 26. Vstupenky zakoupíš na Vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 8...
0: Vstupíš na Vstupnafest.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Fest.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Na silnici 30. Radio Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 30. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osoby. Podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu je to bez na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění. 8 v Mladé Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě. Boleslavi se srazili dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pádli dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo. Tím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 20 kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Barrandov přímo na sjezdu změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Barrandov. Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Barrandov přímo na sjezdu z D5 je v sobotu 22. kilometru ve směru na Barrandov přímo na sjezdu z D5 22. kilometru ve směru na Barrandov přímo na sjezdu z D5 je v sobě nákladák z 8 metrů ve směru na Barrandov přímo na sjezdu z D5 je v sobě nákladák s osobákem Bučov přímo na sjezdu z D5 je v sobě nákladák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši když tak si jste z D5 je v sobě nákladák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši je v sobě nákladák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši když tak si jste vodin. V sobě nákladák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši když tak si jste vodin co dřív. Na 13. počítejte tam rozhodně se zdržením a radši když tak si jste o něco dřív. Na 13. jděte tam rozhodně se zdržením a radši když tak si jste o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na zdržením a radši když tak si jste o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru tak si jste o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary je o něco dřív. Na 13. na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary je odstav. 13. na silnici číslo 13 na 58 kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo. Na silnici číslo 13 na 58 kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá na 58 kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu. Kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu. Vyčuje kousek do silnice Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu. Vyčuje kousek do silnice vený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu. Vyčuje kousek do silnice. Lidi to tam objíždějí, dejte vozidlo a dělá tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu. Tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. Lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice, pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu, dejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a pro Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná. A odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normální. Z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně. To pro kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram
0: už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram
0: normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram Rock Rádia
0: obnoven.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte.

0: Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maxim.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44, stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy pro benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,43 a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,40 korun a 2.

třikrát zelená. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát.

nezapomeňte, tam Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekají nás Velvet Revolver, Čekají nás Velvet Revolver, taky vohnouti s jejich svazem českých bohémů. Kiss and Dynamite přijdou, ale Revolver taky vohnouti s jejich svazem českých bohémů. Kiss and Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi. Kiss and Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi.

0: Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový
0: rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svojí. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svojí první hodinku. Normálně je rokový odpoledne k tomu a rokový odpoledne právě startuje svojí první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a rokový odpoledne právě startuje svojí první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale právě startuje svojí první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a startuje svojí první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka. S Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka. Dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě mu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplem, vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplem, no samozřejmě mu do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplem, no tka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, Kuba nám prostě na chvilinku odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že chvilinku odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě. Odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě. Teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě. Přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se s mámem, samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se s mámem, uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se s mámem všechno před sebou a nudit. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný, koukal jsem se s mámem všechno před sebou a nudit se. Budeme mít docela dost našlapaný, koukal jsem se s mámem všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, koukal jsem se s mámem všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě zdeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit. Nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit.

patříme do svazu, vlastníme doménu, jí mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak do svazu.

nad ránem kvalitním vínem omámen, střímek se vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, střímek se stávů nad ránem kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčem kvalitním vínem omámen.

otázek, na žádnou jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínatek. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku.

těžkých ran lížu se, mnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, svatýho vyšu se.

Šablí z kvalitní českej bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitní hoví na bojemu vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitní hoví na vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitní hoví na bojovat proti ven do terénu. Šablí z kvalitní hoví na bojovat proti systému. Šablí z kvalitní hoví na bojovat proti systému. Kvalitní hoví na bojovat.

0: A dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. A právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. Ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a asi tak za hodinku a půl číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a asi tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít v sobotu do jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít v sobotu 23. tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít v sobotu 23.5. na Mega dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít v sobotu 23.5. na Mega. Rozhodně pište, jestli chcete vejít v sobotu 23.5. na Mega koncertě Rybiček. Jestli chcete vejít v sobotu 23.5. na Mega koncertě Rybiček 48. Nač se vám v sobotu 23.5. na Mega koncertě Rybiček 48. Nač se vám to píše všechno líp 23.5. na Mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějaký na Mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš Dorodoro 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš Dorodoro žal Bad. Píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš Dorodoro žal Bad Wolves. Nebo taky vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš Dorodoro žal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bad Sash muziku. Čeká nás Miloš Dorodoro žal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bad Sash Miloš Dorodoro žal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bad Sash Burning. Žal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bad Sash Burning.
1: Baru.
0: A nebo taky Midnight Oil a jejich Bad Sash Burning.
1: Baru.
0: Midnight Oil a jejich Beds are burning.
1: Baru, dovolenou máme.
0: Jejich Beds are burning.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Burning.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam...

0: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno.
1: Hotová?
0: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A co?
0: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, tak. Co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne.
0: Tak. Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat...
0: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventu... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventu... Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Jak

15 hodin 20 minut k tomu. 15 hodin. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver i Dave Dancer právě teď. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver i Dave Dancer právě teďka dojíždí. 15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver i Dave Dancer právě teďka dojíždí. 20 minut k tomu a Velvet Revolver i Dave Dancer právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A Velvet Revolver i Dave Dancer právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady Dave Dancer právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady zase další vyhlašování, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednu lístky zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednu lístky rozdávali další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednu lístky rozdávali, rozdávali jsme je na pátek a teďka tady. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednu lístky rozdávali, rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce. Rybiček už se v Kutný Hoře, už jsme jednu lístky rozdávali, rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme Kutný Hoře, už jsme jednu lístky rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže lístky rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete, rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava, teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila, máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku, byt číslo 4. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku, byt číslo 4. A vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku, byt číslo 4. A takhle a další. Takže která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku, byt číslo 4. A takhle a další. Jaroslava Uhlíře, Kamila Střílavku, byt číslo 4. A takhle a další. Tak rozhodně vytáhněte Kamila Střílavku, byt číslo 4. A takhle a další. Tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránku byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych tyhle, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych tyhle Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám, taky mi tam ty stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. A napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo. Zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo. Proč bych tyhle ty lístky měl

0: U Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: 13. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík.
1: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. Una.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
1: @eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto. Se snad.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto. Se snadno a přírodně.
2: Profík. U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto. Se snadno a přírodně.
2: U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku.
2: Berete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Stavebniny.cz.

0: ventilatory.cz.
1: Ventilátory. Tečka.
0: Víme na ventilatory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: CZ.
1: Ventilatory.cz.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Ventilatory.cz.
2: Hausbrand Café.
1: .cz.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, sì.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signor.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Pire.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Pitora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Kávbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Si zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Pít. Hausbrand Káva CZ.
5: Masters of Rock.
4: Kultbrand Káva CZ.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival
4: CZ.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona
6: přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames
6: slavčí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames
6: Slaughter to Prevail.
7: Marilyna Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: In Flames
6: Slaughter to Prevail.
7: Erasmus
6: Mansona. Slavné Arch Enemy
7: In Flames
6: Slaughter to Prevail.
7: Erasmus
6: přijede Dirk.
7: Arch Enemy
6: In Flames
7: Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
7: přijede Dirk Schneider z hity
6: In Flames
7: Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
7: přijede Dirk Schneider z hity
6: Accept nebo bratři
7: Slaughter to Prevail.
6: Erasmus
7: přijede Dirk Schneider z hity
6: Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Erasmus
7: přijede Dirk Schneider z hity
6: Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
7: Přijede Dirk Schneider z hity
6: Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
7: Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července.
5: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkářský
5: rok.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Zahrádkářský
7: rok. Od 16. do 19. července

0: Goodwill.cz. Stavebniny Deck přináší Goodwill.cz. Stavebniny Deck přináší Megaz. Stavebniny Deck přináší Megaakci. Smrková palubka Classic tloušť. Stavebniny Deck přináší Megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mil. Stavebniny Deck přináší Megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 přináší Megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě Megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční. Nyní cik tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční. Nyní za skvělých 214 mm v kvalitě AB metr čtvereční. Nyní za skvělých 245 korun včetně kvalitě AB metr čtvereční. Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. AB metr čtvereční. Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavě čtvereční. Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebnění za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí 25 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. května včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. a. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky na Deck platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na deck.cz. 10. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na deck.cz. Pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na deck.cz. Classic za super cenu. Více na deck.cz.
1: Top centrum C.
0: Super cenu. Více na deck.cz.
1: Top centrum C.
0: Více na deck.cz.
1: Top centrum CZ. Dodavatel
0: CZ.
1: Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Novy svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Sla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Novy i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startky Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládce. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně mým. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topslevyakompletninabídku najdete také online na www. Top

0: topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít
0: CZ. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít
0: www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace.
0: Topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Voda. Užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Voda. Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
0: Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
0: den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách
0: víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátstvavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. S kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha.
1: Zábavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý
1: nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Potřebuje na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Jeden více na aquapalace.cz.
2: Potřebuješ změnit
0: na aquapalace.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home.cz. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemůžeš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu si změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat. S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to? Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to? Minut online nebo na pobočce. A je to? Home Credit. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě teď v Planeo.
2: Home Credit.

0: Května slevy až 25% na bazény, na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. Dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Na slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5%
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5
0: bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradník
0: a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: To.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to
1: pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny.
1: Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a
1: v nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: Takže vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
0: Co navíc?
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, za... Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, za... Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.

0: pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planem.
0: Kredit pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektro...
0: Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se...
0: příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv trodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Položkami skladem. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Skladem. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Planeo.

Rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: Pivo vychlazení, kámoši pozvaní. Pivo vychlazení, kámoši pozvaní. Pivo vychlazení, kámoši pozvaní. Pivo vychlazení, kámoši pozvaní. Maso naložený, jenže tu do... Pivo vychlazení, kámoši pozvaní. Maso naložený, jenže tu dobrotu... Kámoši pozvaní. Maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Kámoši pozvaní. Maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte. Maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale ne... Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od to plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rad hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej roz... Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás te nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upeč Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Ten pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná kvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovací grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rok, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu te i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše
0: od pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užít
0: rokovým rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše
0: jezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

0: A v sobotu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1. A v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švéd.
1: Uvidíme, jak to dneska s těma Švédama.

0: a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne. Víme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší
0: s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Cent.
0: Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního na Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí Vest zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí Vestaveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí Vestaveb dovozidel Stavtrum. Dodavatel profesionálního nářadí Vestaveb dovozidel stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí Vestaveb dovozidel stavební a zahradního nářadí Vestaveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Zahradní techniky. www.topcentrum.cz
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit do
1: www.topcentrum.cz
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
3: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrat.

0: 36, nebo v našich dalších, přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz a Benešově. Více na bene.cz.
1: Svět není jen samé slovo.
0: Více na bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Na bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha. Svět není jen samé slunce a duha je. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neduha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Hele!
1: Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
1: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Hele! Vyšla nová kaplinka!
1: Rozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Hele! Vyšla nová kaplinka!
4: Neříkej!
1: Za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydá.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydá.
2: Pneu.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko. Solunská
3: kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej to.
4: Kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej
4: vydáme tentokrát.
5: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej totálně.
4: Tokrát.
5: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný tým. Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný tým.
4: Solunce, oceán, romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih.
6: Totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
6: To je zase průšvih.
5: Já ji otevřu a zmizí.
6: Totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
6: To je zase průšvih.
5: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih.
6: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: To je zase průšvih.
6: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický úč.
6: Zase průšvih.
5: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Ju,
6: já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kapli.
5: Otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie
6: zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
6: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo.
7: Okénko.
6: Útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo.
7: Okénko.
6: Ksi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Okénko do ohrad.
6: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Okénko do ohrad a výběhu.
6: Penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelč.
6: Už vyšlo.
7: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
6: Vyšlo.
7: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku
7: Zelčín. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku
7: výběhu Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
7: Parku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku

0: Miloš Dodo Doležal nás právě vysoudil všech. Miloš Dodo Doležal nás právě vysoudil všech. Miloš Dodo Doležal nás právě vysoudil všechny na Rock Radio. Jeho písnička právě dojíždí teďka. Miloš Dodo Doležal nás právě vysoudil všechny na Rock Radio. Jeho písnička právě žal nás právě vysoudil všechny na Rock Radio. Jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. Právě vysoudil všechny na Rock Radio. Jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. Všechny na Rock Radio. Jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. Radio. Jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat. Právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? Teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství
0: 38 minut. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Dívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to...
1: Světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak...
1: Hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu...
1: Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu... Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás má... Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru. No, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru. Tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem. No, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1.

Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes v pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolín. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Jak jsou ty trampolíny velké?

0: Někoho baví víc. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny. Zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. V ohradách někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatu, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům, trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům, můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené?
0: Ne. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené?
0: Ne. Trampolíny jsou součástí na trampošky, z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené?
0: Ne. Z trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené?
0: Ne. Trampolíny jsou součástí areálu zoo zvířatům,
1: jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu? Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu? Trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerie, budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerie, kde můžete doplnit energii. Když dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerie, kde můžete doplnit energii a skákat dál. Trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerie, kde můžete doplnit energii a skákat dál. Takže zase naše občerstvení nebo pizzerie, kde můžete doplnit energii a skákat dál. Nebo pizzerie, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín,
0: kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín.
0: Energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.
0: Skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín. Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz. Hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy
1: do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy přes
1: Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy přesvědčte
1: www.zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy přesvědčte
1: zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy přesvědčte se, jaká ta zvířátka
1: zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás. Přijeďte i vy přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek odbyte i vy.

0: Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar. Poučovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťa.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Jak vede přes
2: Happy Sport. Sport.
0: Jak to má motora? Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Velká zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzín sportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokec tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokec dvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Řídíš pondělí do pátku na Rock Radio. Řídíš rád kamion nebo dodávku na Rock Radio. Řídíš rád kamion nebo dodávku. Řídíš rád kamion nebo dodávku. Řídíš rád kamion nebo dodávku. U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Řídíš rád kamion nebo dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí kamion nebo dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých vku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariet. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

rockredit.cz/kariéra. rockredit.cz/kariéra. rockredit.cz/kariéra. Rock Radio. Kariéra.

Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu a pozvali si spoustu skvělých hostů. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

Kašte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová.

0: Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Zoopark Zelčín.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Zelčín.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy si Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy

0: W FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej op. 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou

Sleight of hand. Sleight of hand.

jsme bohatý, štěstí nám bude věčná. Uvěř tomu, že jsme bohatý, štěstí nám teď šlape na pana. Uvěř tomu, že jsme bohatý,

0: Věda, řemeslo. Věda, věda, řemeslo. Věda, řemeslo. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věceslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý...
0: Můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května 8 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky k amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Chceš žít značkou?
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Chceš žít značkovej život?
1: Síti Go Out.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo out. Chceš žít značkovej život? Nebo chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si. Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka. Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Ten opravdovej. Značka si ty. www bezpoj. Značka si ty. www bezpoj. Značka si ty. www bezpotisku.cz. Si ty. www bezpotisku.cz. www bezpotisku.cz.
3: Kontejnery si.
2: www bezpotisku.cz.
3: Kontejnery si
2: do. Bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte?
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auto.
1: Ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel.
1: Fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou...
1: Ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude...
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Co se dostanou všude? www.siegel.cz www.siegel.cz
3: Co kdyby děti letos o prázdninách
2: www.siegel.cz
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové... Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové... Tábory v zooparku... Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně raft dobrodružství. A vy budete mít týden trampolíny, poznání i nové kamarády. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín.cz
4: Pekelný
3: ostiče, mrkněte na zoopark Zelčín.cz
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho!
5: Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky 48.

0: rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri ští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl Cis Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl Tři sestry. Šk. Rybičky 48 Dimitri divokej byl Tři sestry. Šky 48 Dimitri divokej byl Tři sestry. Škvor a další. Dimitri divokej byl Tři sestry. Škvor a další. Vícen divokej byl Tři sestry. Škvor a další. Vítkej byl Tři sestry. Škvor a další. Vícen na pekelný Tři sestry. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Je Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
0: Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 7, sektor G. Sektor G.

Perky. www.ardon.cz www.ardon.cz Ardon.cz

0: navíc ještě poničil, odlomil podještědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se 5 fragmentů štědí. Při vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se 5 fragmentů. Vytahování ze schránky je navíc ještě poničil, odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie je navíc ještě poničil, odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují expert, poničil, odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují expert, odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se doba se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Vání relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Vě pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl, experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. A kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje Péče o druhé má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník anket. Péče o druhé má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety. Má smysl. A vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety. Vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujícím kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nomčník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho můžou nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradím, lidé zasílat do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradím, mluvčí do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková července. Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
1: Ocenění.
0: Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem.
0: Koho navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří
0: prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím
0: Soňa Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí.
0: Soňa Ličková.
1: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny. Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého. Určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého. Či v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhého blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi obejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života. Pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
0: Slavnost.
1: O běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
0: Slavnostní vyhlášení výsledků.
1: Kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
0: Slavnostní vyhlášení.
1: Zvládají vedle svého každodenního života.
0: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim. České hokejisté.
1: Svého každodenního života.
0: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim.
1: Jeho života.
0: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim. České hokejisté dneska čeká slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim. České hokejisté dneska čeká třetí utkání na výsledků proběhne na podzim.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat mu. Kempovat mu. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Ardo.cz. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a audio. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeč Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Pěkné. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současné náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce souštábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče, ale nehlasoval obce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče, ale nehlasoval ministr obrany Zuna na diskového šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci. O tom informoval premiér. Nehlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci. O tom informoval premiér Babiš. Návrh hlasoval ministr obrany Zuna na tiskové konferenci. O tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády Zuna. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor. O tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhý návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restauratoře projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lepku svaté pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lepku svaté Zdislavy. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lepku svaté Zdislavy z betonu. 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lepku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil trvalo restaurátorům, než dostali lepku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který torům, než dostali lepku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který dostali lepku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z Bazilislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Tím je zalil zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Přivita zloděj, který minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Při vytahování ze schránky ji minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Při vytahování ze schránky ji navíc ještě ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Při vytahování ze schránky ji navíc ještě ponížil z baziliky v Jablonném Podještědí. Při vytahování ze schránky je navíc

0: podzim. České hokejisty dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu.
1: Momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě
2: Rock Radio počasí.
1: Asi na sedm to spadne, takže úplně nezahazujte ještě bundy.

0: kolegům to spadne, takže úplně nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší, nebo...
0: Spadne, takže úplně nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší,
0: mě nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej
0: bundy.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikt... Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání starší slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání staré, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Počasí.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnici.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na...
2: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem...
2: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu. Jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu. 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu. Směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovicku je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už od Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel ani Nejmaxským tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel ani Nejmax tam dostal. Pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel ani Nejmax tam dostal, ale každopádně i tak radši sunda. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel ani Nejmax tam dostal, ale každopádně i tak už odtamtud konečně odjel ani Nejmax tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Konečně odjel ani Nejmax tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 Nejmax tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je prodejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je prodejte plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený náklaďák. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený náklaďák. Na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený náklaďák. Směrem z Prahy je pro defekt odstavený náklaďák a dokonce i vyčuje do silnice. Je pro defekt odstavený náklaďák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete pro defekt odstavený náklaďák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i odstavený náklaďák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírou náklaďák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírou se i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou

0: jste možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 20. kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Mosten, tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osoby, určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Metru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte.
0: A zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis.
0: Můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte.
0: Minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Brníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Man. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.tečkě. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.tečkání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. Toyota-louman.cz. Louman.cz. Rokra.cz. Rokra. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady.
1: Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty.
1: Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16.
1: Rokový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a
1: odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a rokový odpoledne. Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a rokový odpoledne. Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí 16 hodin 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem. Právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem po svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem odjel trošičku z hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem odjel trošičku. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem odjel trošičku za teplem. Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kubanem odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě. Jenom se mnou s Petrem Kubanem odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Ale rozhodně mu Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás dvou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na Megakol, rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát mě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybič. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Byt číslo 4 a tak dále a tak dále. Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Byt číslo 4 a tak dále a tak dále. Kamil Střihavka, Byt číslo 4.

0: a tak dále a tak dále, tak si to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi na číslo 4 a tak dále, tak si to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi a tak dále, tak si to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi napsali a tak dále, tak si to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky ujistečí, akorát abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rokrádia, proč abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rokrádia, a proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte na Facebook, na naše stránky Rokrádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě na naše stránky Rokrádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní čádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podát právě vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z vám a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu. Nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Telefonní číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme na číslo, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme, ať vám podsuť, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku. Hello, vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku Halloween a nebo Nickelback už teďka na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Už teďka na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as wise.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as a wise man.
1: Rock Rádio.
2: Never made it as a wise man.
1: Rock Radio.
2: Never made it as a wise man.
1: Rock Radio.
2: Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor.
1: Radio.
2: Never.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock.

Na Rock Rádiu, protože Olda Říha, jejich frontman a legendární jméno v český rockový muzice, dneska slaví svoje 78. narozeniny. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám.

0: A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě Zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols. Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho... U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass CZ. Carglass opraví, Carglass vymění.

0: Kick. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Kick. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Si myslíte.
1: Co je? Co je? Fungujte. Co je? Fungujte. Křápe. Co je? Fungujte. Křápe. Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím dneska.
1: Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Fungujte. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
2: Dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechniky, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušnou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pisto vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-tily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shop. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechniky nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. Shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: Vše propad.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: Vše propad.
3: Vše vzduchotechnika.cz.
4: Vše propad. Vše propad.
3: CZ.

0: třemi rostlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Ceny rostou, digitální
1: vše pro bagr CZ.
0: Ceny rostou, digitální
1: bagr CZ.
0: Ceny rostou, digitální číslami
1: CZ.
0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálce digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte to, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na to bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a Z. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jste na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, kličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ.
2: Zase tankuju. Po třetí.
0: Portál CZ.
2: Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to dělá.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Velký týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
3: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to
3: tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžné kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD. To bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line. Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Spalováku. BYD C-Line 5. Už od 6...

0: Všechno nebo nic. Všechno nebo nic. Kaťáci. Všechno nebo nic. Kaťáci. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teď. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6.
1: 16 hodin a 18 minut k tomu.
0: Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6.
1: 16 hodin a 18 minut k tomu.
0: A není to samotka, dojíždějí na Rock Radio 6.
1: 16 hodin a 18 minut k tomu.
0: Na Rock Radio 6.
1: 16 hodin a 18 minut k tomu.
0: A není to samozřejmě žádnou náhodou.
1: 16 hodin a 18 minut k tomu.
0: A není to samozřejmě žádnou náhodou, že
1: na 18 minut k tomu.
0: A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci
1: 18 minut k tomu.
0: A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha a jejich frontman náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha a jejich frontman a legendární právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha a jejich frontman a legendární jméno v

0: 699 000 korun. BYD Sea Line 5 už od 699 000 korun. Méně tankování Line 5 už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostor. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušeb 99 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkuš 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: To. Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Lebají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, raft. No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování. Vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočinping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, ani rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, ten skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků takem flyboarding lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků který boarding lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků který si můžu užít venku ve skalách a nespočet dalších zážitků který si můžu užít venku
2: užijte si krásného počasí s Allegri
1: nespočet dalších zážitků který si můžu užít venku
2: užijte si krásného počasí s Allegri
1: zážitků který si můžu užít venku
2: užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: který si můžu užít venku
2: užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyberete
2: krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefilný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdar.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Nejširší nabídkou na
2: fíte nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Nabídkou nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Právě teď v Planeu.
2: Je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Právě teď v Planeu.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se
4: zážitky.
2: CZ.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se
2: CZ.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchá? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebo slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej až 40%. Spěcháte?

0: Nebojte, 30%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prod. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Attention, señoras y señores.
0: 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Attention, señoras y señores.
0: Rezervace. Planeo.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: Planeo.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Un, dos.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Un, dos, tres.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical opět roztančí smíchu.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical tančí smíchu.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase s mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
2: To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít se s Míchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už
1: se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem. Další La Tropical Party je tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Žít, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Se Smíchov. 15 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.galparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz se Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awaraš.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Awarašar.

Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduchto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Je v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte. A pro zvláštní momenty.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně
1: Krvše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně
1: pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání
1: Ed.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání Rychlé dodání Všegry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání Rychlé dodání
1: Vše pro bagr
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání Rychlé dodání
1: Vše pro bagr CZ.
0: Pohodlné objednání

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, dymy přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a alkohol, horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos horký žeslíže, Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde ne... Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. A traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích. Uvidíte. 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte Vicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem fe...
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: nám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na web Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na web. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin'. Rockin'. Máte málo roku? Rockin'. Rockin'. Máte málo roku? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'.

0: God Save the Queen. God Save the Queen, Sex Pistols nám právě teď... God Save the Queen, Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. God Save the Queen, Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio, 16:35. God Save the Queen, Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio, 16:35. God Save the Queen, Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio, 16:35 k tomu. The Queen, Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio, 16:35 k tomu. Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio, 16:35 k tomu. No a já už mám výherce, teďka dojeli na Rock Radio, 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyni Rock Radio, 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyni dnešních dvou lístků na 35 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček 5 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teď výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček, takže se s ním nebo s ní teďka spojím na mega koncert Rybiček, takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rybiček, takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme. Ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. S ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. Spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady...
0: Tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno...
0: Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno...
0: Taky... Společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno...
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno...
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to...
1: Ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak...
1: Je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak se...
1: Našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa... No. Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil... Chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil... Na gapa.cz jsem našel, ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na gapa.cz jsem našel poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na gapa.cz jsem našel pořádné. Tak jsem se pochlapil. Na gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil spil. Na gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Na gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super iné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že to je struktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a hop a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám. Vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkvovik udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Kapa.cz.
2: Na kapa.cz.

0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hejte.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Trenírkárna.cz.
1: Rohožky pro každého.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hejty.
1: Tého.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hejty. Ne, ty. Chceš mít drinky?
2: Trenírkárna.cz.
3: Hejty. Ne, ty. Chceš
2: mít... Trenírkárna.cz.
3: Hejty. Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky? Hejty. Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Drinky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jen. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.
3: 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné
3: a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%.
2: Trenírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou
2: až Trenírkárna.cz.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro.cz. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zub. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipson. Nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipson až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipsonicare se Sense IQ jen tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipsonicare se Sense IQ jen za 5520 Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipsonicare se Sense IQ jen za 5500 Weeks. Nyní zubní kartáček Philipsonicare se Sense IQ jen za 5500 zubní kartáček Philipsonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Philipsonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6000 jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6424 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Odplouvám kránu.
0: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Korun. Když něco, tak Allegro.
4: Odplouvám kránu.
0: Co, tak Allegro.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po...
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den.
4: Kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den.
4: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
4: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
4: Kránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Te vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v

0: Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny prachy, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Luxus Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pro, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: obkladů. Střešní okna i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 4. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz. Fenestra.cz.
1: Milí čtenáři. Milí čtenáři, milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět očtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velká...
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velká... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení po... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošlepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošní pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou.
3: Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
3: V letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás.
3: Nách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
3: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza
3: představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více
1: vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více info.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více info.
1: Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernov.
1: Alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz.
1: Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove.cz. A více informací na www.westernove.cz. Nebo v síti na www.westernove.cz nebo v síti www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro
3: westernove.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá
3: lidi.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.cz
3: nebo v síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Síti Ticketportál.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledal.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme
4: Sulická hledá lidi do přímé péče.

0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
1: přímé péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
1: Péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání ve stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Dívat. Více na domov.sulicka.cz. Cena domov.sulicka.cz.
2: Rock Radio.
0: Sulicka.cz.
2: Rock Radio.
0: Sulicka.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Maran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
0: Boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
0: Vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní
0: palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní
0: okna? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a my a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, 40 let.
1: Výměna střešních oken.

0: doplnit. Správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak, jako potřebuješ doplnit?
1: Rybičky na rybičky jezdím i chodím, že jsem Kutnohorák. Takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře špičky jezdím i chodím, že jsem Kutnohorák. Takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě někde naživím i chodím, že jsem Kutnohorák. Takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela. Hezky. Na to se strašně těším.
0: Hezky, no tak to...
1: Hezky, no tak to mám radost, že se teda dneska skončily lístky opravdu ve správných rukou. Strašně těším.
0: Prosím tě, a ještě mi prozrať, koho si sebou na ten koncert vezmeš, když máš ty lístky dva.
2: Na rokrát.

0: Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i dio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádi rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia tečka. V dabu i FM nebo na rádia tečka CZ. Dabu i FM nebo na rádia tečka CZ. Rok. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauzí.
0: .cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauzí se sem.
0: .cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauzí se sem spa.
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauzí se sem zpátky a nejsem tady konečně. Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám, je tady. Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám, je tady. Stojí se mnou ještě naše posluchačka Kat. Pomalý pauzíce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám, je tady. Stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která jsem zpátky a nejsem tady konečně sám, je tady. Stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar. Jsem tady konečně sám, je tady. Stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar. Kačko. A my tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar, Kačko. Stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, dostala dva lístky na zdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi zdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že...
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém.
2: Zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve tě. Mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš rybičky. Jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš rybičky a Jardu. Jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš rybičky a Jardu. Budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš rybičky a Jardu uhlíře. Deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš rybičky a Jardu uhlíře. Prosím, životě, pokud neuslyšíš rybičky a Jardu uhlíře. Prosím, prosím, slyšíš rybičky a Jardu uhlíře. Prosím, prosím, rybičky a Jardu uhlíře. Prosím, prosím tě, je to má uhlíře. Prosím, prosím tě, je to má, chápu to teda, prosím, prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, prosím, prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy, prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy, prosím tě, je to má, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ.

0: Rádiu nesoutěž.
1: Ty se krásně.
2: Díky.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu
2: nesoutěžíme.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej. Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Díme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Bylo vidět, že vorybičky...
0: Od rána do večera slušnej rok.
1: Bylo vidět, že vorybičky...
0: Do večera slušnej rok.
1: Bylo vidět, že vorybičky máte dostal dost velký zájem...
0: Slušnej rok.
1: Bylo vidět, že vorybičky máte dostal dost velký zájem, že těch správně...
0: Rok.
1: Bylo vidět, že vorybičky máte dostal dost velký zájem, že těch správně... Bylo vidět, že vorybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebo bylo vidět, že vorybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat. Ty máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat. Úplně celký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste, třeba fakt docela hodně. Ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba. Ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří. Bojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků jen to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv. Amorphis. Lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv. Amorphis, anebo kabáti. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Má na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Má houbu. Vrv, Amorphis, anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Má houbama magickýma, tak jdeme. Amorphis, anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Má houbama magickýma, tak jdeme na to. Anebo kabáti, teďka to rozjedou zi. Má houbama magickýma. Tak jdeme na to, rokový odpoledne. Páti, teďka to rozjedou s jejima houbama magickýma. Tak jdeme na to, rokový odpoledne, pokračuje dál. S jejima houbama magickýma. Tak jdeme na to, rokový odpoledne, pokračuje dál. Magickýma, tak jdeme na to, rokový odpoledne, pokračuje dál. Jdeme na to, rokový odpoledne, pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždy.
1: Odpoledne, pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky.
1: Pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Navždycky. Hledat houby magický. Máry. Hledat houby magický, má dobrá, že hledat houby magický.

Fenestrle. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálstra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výle. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A měření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken. Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu dní montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fen umíme i bez zásahu do interiérových

teď mojí star jenom na chvíli, teď mojí starý košily na chvíli, teď mojí starý košily, chvíli, teď mojí starý košily, nosíš mi, teď mojí starý košily, nosíš mojí starý košily, nosíš mi jméno, starý košily.

Každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklíná. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Taky mě v duchu proklínáš. To když si němám, mě v duchu proklínáš. To když si něm proklínáš.

to zvládli. Nic, tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Jsme to zvládli.

vázne spojení, oči se v louže pro... Někdy nám vázne spojení, oči se v louže pro... Mám vázne spojení, oči se v louže promění. Vázne spojení, oči se v louže promění. Oči se v louže promění. A já tě hledám, se v louže promění.

umru s voskem, ale bude to dobrý, uvidíš. Umru s voskem, lepí, uvidíš. Umru s voskem, lepí, uvidíš. Umru s voskem, lepí, umru s voskem.

Bylo to jenom, bylo to jenom na chvíli. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý.

から。ロックラジオ。ロックラジオ。ロックラジオ。ロックラジオ。ロックラジオ。

dneska vyrážíme, mé lidi. Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluji. Dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmí. Dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A ne, lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozovatí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na fotce. Trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na fotce. Chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na fotce. Trocha mazlení. A trocha pozování na fotce. Mazlení. A trocha pozování na fotce. Zagranulé. Pozování na fotce. Zagranulé. Jdu na vycházku. Fotce. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro, jak má být.

0: bezpotisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Říkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
0: potisku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí ny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
2: Máte
1: pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzík?
1: Automotodrom Brno.cz.
2: Máte penzíko?
1: .cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k
1: .cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Z vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Z výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolí. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládne. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/ za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penz. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Více na NN.cz/penzíko. Na NN.cz/penzíko. .cz/penzíko.
3: Ve světě plném
2: penzíko.
3: Ve světě plném hrozeb. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Plném hrozeb je

0: Vše, co po. Vše, co potřebuji za to. Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu file za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden sosa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek zaší v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek zaš 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 60 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 200 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 pičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 za 6,90. A máslo 250 gramů za 2,690. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Drby za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Drby z ohra 90. Lidl, to se vyplatí. Drby Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zob,
0: to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zob,
0: se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se s... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak.
1: Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, ne.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, ne. Zka vyráží.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, ne. Zka vyrážíme.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, dneska vyrážíme
1: mech ohrad.

jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje je, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: jak má být.
1: Zoopark Zelčín.
0: Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u...
0: Jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hod... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
2: Léto
1: u zvířat.
2: Léto chutná ve Španělsku po každé. Léto chutná ve Španělsku po... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do... jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba, nebo za sluncem na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do... Nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělsem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělslony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř dvou můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř dvou se destinacemo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř dvou se destinací na španělských měst. Vyberte si téměř dvou se destinací na www.prg.cz. Vyberte si téměř dvou se destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř dvou se destinací na www.prg.aero.
3: Připadáš si ve
2: destinací na www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako věč...
2: www.prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší ch...
2: prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší...
2: aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já jsem větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku co myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku.

0: souhlas, sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležitější než v lesních lokalitách. Klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Klíšťata ve městech dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata.
1: Doporučujeme využít geografickou polohu klíšťata a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě. Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl její

0: 8, na Plasežat most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27, na Plasežat za Plzní na hlavním tahu 1/27, na Plasežatec a most. Tisíce aut hlavním tahu 1/27, na Plasežatec a most. Tisíce aut 1/27, na Plasežatec a most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes mě na Plasežatec a most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes Mětec a most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne. Tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku máme dneska zataženo a...
0: Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku máme dneska zataženo a...
0: Odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku máme dneska zataženo a bude tak...
1: Radio. Počasí.
2: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadchází...
1: Počasí.
2: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících... Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících. Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne kolik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejších dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čech pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severu začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na zítřejší den. Hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na hlavně v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také v Čechách a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na mě. Na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Na západě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na čtyři. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na čtyři. Pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na čtyři. A zítra to bude kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na čtyři. A zítra to bude kolem 19 stupňů a večer nám padnou asi na čtyři. A zítra to bude kolem 19 stupňů a večer padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7. A zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7. Zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7.
3: Spahotel
2: 19 stupňů a večer to padne asi na 7.
3: Spahotel Děvín Maria
2: večer to padne asi na 7.
3: Spahotel Děvín
2: a 7.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesu. Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Turické Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín, procedury, turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín, turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín, spa, hotel, Děvín.

0: Gaveline. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě
0: doprava.
1: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě. Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut než v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už. Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru se taky změnit. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky. Takže tam D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky. Takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranci 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, být vám osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, být vám z tomu místu úplně vyhnu. Záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, být vám z tomu místu úplně vyhnu. Taková chaotická situace, být vám z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 190. situace, být vám z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru si být vám z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru si místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prostě na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prostě na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. A sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
0: Kolony neovlivníte
1: nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
0: Kolony neovlivníte
1: plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
0: Kolony neovlivníte
1: tragédie.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u Praž. Ovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u Praž. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bezčeho, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bezčeho, Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz.
2: Rock Radio.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.

0: Rádio, rokový odpoledne. Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a...
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě...
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí dřevne. 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže poledne právě najíždí do svojí třetí hodinky.
0: Rock Rádio.

We never

0: a pošlete to do čtvrtka 22. Dotazy se mezi absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5., která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin. Tak my tady pro vás bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin. Tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rockin do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to 10 lístků na Rockin do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail Rockin do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz. Stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz. Vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz. A tam poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz. A tam si potom vybereme ve náš mail studio@rokovyradio.cz. A tam si studio@rokovyradio.cz. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakovyradio.cz. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v CZ. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál. Čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat. Pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii. Rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii, bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou.
0: Váhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá...
0: Meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkule.

Marilyn Manson a... Marilyn Manson a... Marilyn Manson a sweet... Marilyn Manson a sweet dreams are made... Marilyn Manson a sweet dreams are made of this právě teďka. Marilyn Manson a sweet dreams are made of this právě teďka dojíždí na rok. Marilyn Manson a sweet dreams are made of this právě teďka dojíždí. Na sweet dreams are made of this právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím. Dreams are made of this právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením. Of this právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle ty kytary. Právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle ty kytary. A já pro vás zase dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle ty kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarád. Rádi 20 rádiu tady tím kvílením tyhle ty kytary. A já pro vás zase něco mám kvílením tyhle ty kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu totiž zase startuje. Zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu totiž zase startujou na něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu totiž zase startujou na rádi. 23. května tuhle tu sobotu totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten května tuhle tu sobotu totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš sobotu totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý let. To bude Anabel, budou tam ještě Alkehor, Horký žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Budou tam ještě Alkehor, Horký žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, Alkehor, Horký žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela na žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela na Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitej line-up a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitej line-up, no ale hlavně. Docela si myslím, jakože docela nabitej line-up, no ale hlavně. Můžeme tam poslat i jako, myslím, jakože docela nabitej line-up, no ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku, docela nabitej line-up, no ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, nabitej line-up, no ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, no ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo, ale funguje, no ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo, ale můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo, ale funguje to asi takhle, když se vyfotíte z jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle, když se vyfotíte s vaší partou jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle, když se vyfotíte s partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle, když se vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku, jo. Ale funguje to asi takhle, když se vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku. Funguje to asi takhle, když se vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku. Fantazii se meze a vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku. Fantazii se meze absolutně nekladou. S vaší partou a uděláte nějakou fotku. Fantazii se meze absolutně nekladou. Uděláte nějakou fotku. Fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to nějakou fotku. Fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit.

0: Vyberte si z kompletu to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní technizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou rady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprostky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprostky techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorový aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle na Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorská motorovým strojům. Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejte i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café.
0: Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand.
0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Si. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: CZ.
4: Brand káva CZ.
3: Káva CZ. CZ.
5: Kolik zážitků si... Kolik zážitků... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímo... se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě? Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Ještě můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, v Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratata.
5: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratata.
5: Cestu na

0: Tu neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale...
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale
0: poslechneme... Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston, taky Rob...
0: CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston, taky Rob Zombie... Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston, taky Rob Zombie... Teďka už si ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic. Ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá. Tak jedem. Další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá. Tak jedem, ne? Nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá. Tak jedem, ne? Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá. Tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komplet Dejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky za Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.

0: 2026 a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ. 2026. Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ. Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ.
1: Rock Radio.
0: Píš na Vstup na Fest CZ.
1: Rock Radio.
0: Vstup na Fest CZ.
1: Rock Radio.
0: CZ.

Chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrko. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrko. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrko. Němím. Máme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrko. Němím. Chodíme spát pozdě. Sýrko.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Rádio FM nebo na radia.cz. Rock Rádio nebo na radia.cz. Rock Rádio. Radia.cz. Rock Rádio. CZ.

nový od... Rokový... Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosč a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krozkázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokracha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokejček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Držujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci. Rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokej. Každý den na Rock Rádiu. Top každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozy přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techm. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Vel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Zahradní techniky. www.topcentrum.cz Techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Centrum.cz

0: And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores.
1: Uvolněte se a nemusíte ani z... Uvolněte se a Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci.

0: Hooked on a feeling. Ano, ježiš, ano. Ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně jako Hooked on a feeling. Ano, ježiš, ano. Ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím ano, ježiš, ano. Ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně jako je to, ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Mám rád. Je tam, jak tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Je tam, jak tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Začne ti tam krásně jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Začne ti hrát huga čaka huga huga. Je rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky. Začne ti hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede intrem a zbytkem té písničky. Začne ti hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně rozjem písničky. Začne ti hrát huga čaka huga huga. A najednou se pak rozjede vlastně rozjem fajnová písnička. Začne ti hrát huga čaka huga. Huga. A najednou se pak rozjede vlastně rozjem fajnová písnička. Huga, huga. A najednou se pak rozjede vlastně rozjem fajnová písnička. My jsme tady huga. A najednou se pak rozjede vlastně rozjem fajnová písnička. Najednou se pak rozjede vlastně rozjem fajnová písnička. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady rozjem fajnová písnička. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohli mohla písnička. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohli my jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohli mohl bych si o to někdo napsat možná, ne? My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohli mohl bych si o to někdo napsat možná. My jsme tady mohli tak to já nevím, co tady máme, ale mohli mohl bych si o to někdo napsat možná, ne? Tak to já nevím, co tady máme, ale mohli mohl bych si o to někdo napsat možná, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, my tady máme, ale mohli mohl bych si o to někdo napsat možná, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Mohl bych si o to někdo napsat možná, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to možná, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě.
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii.
1: Tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii. Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe, už je samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe, příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě linky, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě linky Park Rainbow Placebo od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě linky Park Rainbow Placebo. No a taky iné kafe ještě posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky iné kafe ještě tady ještě Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to Placebo. No a taky iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně už. No a taky iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to užij.
1: Taky.
0: To pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to užij.
1: Taky.
0: A my se slyšíme normálně zase zítra s jejich růžovou zahrádou. Tak si to užij.
1: Taky. Pište, volejte a
0: normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij.
1: Taky, pište, volejte a
0: zítra, Jirko, ty si to užij.
1: Taky, pište, volejte a tamhleto.
0: Ty si to užij.
1: Taky, pište, volejte a tamhleto, tamhleto. Taky, pište, volejte a tamhleto, tamhleto.
0: A já se s váma sešlu zase od 3 zítra, tak
1: pište, volejte a tamhleto, tamhleto.
0: A já se s váma sešlu zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj. A tamhleto, tamhleto.
0: A já se s váma sešlu zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj. Tohleto, tamhleto.
0: A já se s váma sešlu zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj.
0: Já se s váma sešlu zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj.
0: Zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj.
0: Ratatadadadatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: Ratos. Ahoj. Ratata, trička, ratata, ratata.

0: Boston a Modern Feeling. Boston a Modern Feeling právě teďka dojíždějí na rok. Boston a Modern Feeling právě teďka dojíždějí na rok rádiu 17. Boston a Modern Feeling právě teďka dojíždějí na rok rádiu 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě. Boston a Modern Feeling právě teďka dojíždějí na rok rádiu 17 hodin 38 minut k tomu, no a Modern Feeling právě teďka dojíždějí na rok rádiu 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí právě teďka dojíždějí na rok rádiu 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokový na rok rádiu 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku. 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku. 8 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je to. No a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je to. Značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je tady Jirka nazdar. Rychlej konec rokovýho odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je tady Jirka nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
0: Hele, tak konec rokovýho odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je tady Jirka nazdar, nazdar.
1: Nazdar.
0: Odpoledne za kruku, už bude rok na přání a už je tady Jirka nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky tam
0: je rok na přání a už je tady Jirka nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky to mi připomnělo.
0: Přání a už je tady Jirka nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky to mi připomnělo. Taky
0: nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky to mi připomnělo. Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky to mi připomnělo. Taky je tam název.
0: Hele, tak
1: ten název té písničky to mi připomnělo. Taky je tam název. Písničky to mi připomnělo. Taky je tam název Feeling, ve. Taky je tam název Feeling, ve. Taky je tam název Feeling, ve. Bylo to často v televizi. Název Feeling, ve. Bylo to často v televizi.
0: Feel good?
1: Ne. Feeling, ve. Bylo to často v televizi.
0: Feel good?
1: Ne. Začínalo to Huga Chaga. Bylo to často v televizi. Ne. Bylo to často v televizi. Ne. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo.
1: To často v televizi. Ne. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo.
1: I can
0: feel good.
1: Ne. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo.
1: I can feel good. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo.
1: I can stop this. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo.
1: I can stop this. Začínalo to Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede.
1: Huga Chaga, kamaráde.
0: Jo, I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo.
1: Jo, I can stop this feeling.
0: I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on Feeling.
0: I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on Feeling.
0: Hooked on Feeling. I can stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on Feeling.
0: I can stop this feeling, no jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on a Feeling.
0: No jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on a Feeling.
0: Hooked on a Feeling, ano, ježiš, ale to je výborná písnička. Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on a Feeling.
0: Hooked on a Feeling, ano, ježiš, ale to je výborná.
1: A Hooked on a Feeling.
0: Hooked on a Feeling, ano, ježiš, ale to je výborná písnička.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý pro vlastního mléka. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý pro... Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaří rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z respektem poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je poctivý jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farm přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz plný probiotických kultur. Francimel, to je kultur.
1: Váš farmář František.

0: desetiletou zárukou. Profivoda certané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuješ.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuješ.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, s kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkví v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden set z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 69,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a má gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90. 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2090.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2020.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2020.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2026. Už 20.
1: To se vyplatí.
2: Bolka Fest 2026. Už 29. a tí. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimina na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdage. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Vald. Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdagang. Jiří Korn a mnoho další. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz.
2: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz.
2: Vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro
2: CZ.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezon špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.

0: Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Vniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic s nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jedině. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé a Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Chceme ho postavit
0: centrum CZ. www.topcentrum.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: www.topcentrum.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma
0: www.topcentrum.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: vybrat.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš
2: rukama. Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix
2: materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, buduj
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix, zděte s rozumem,
1: budovat náš domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Pod domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Fix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: Budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si
3: srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 2 000 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyříc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut, jak potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? Vidíš do

0: 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Pro lepší příběhy.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rád od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rád do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz nebo na radia.cz Rock Radio Rock Radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? .cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Dva.
0: Rock Radio, co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio, co se děje?
1: 22.
0: Co se děje?
1: 22. a 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořád 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rock 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air festival v Braníku května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air festival v Braníku tři sestry tradiční punk rockovej open air festival v Braníku Těšit se můžete na nepříčný punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou aval v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete na množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybitel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit pomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si sum fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. Programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánr Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánr

multižánrový festival Malva Fest den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německa na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, německý špičkový black metalový kapely Český Malefir, německý Pelores a rakouský kapely Český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorokradio. Tak neváhejte a vyražte Prorokradio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorokradio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorokradio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorokradio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová.

kvalitní vrtané studny na kříte bát, jak chtěla doda. Kvalitní vrtané studny bát, jak chtěla doda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč

Roková pohoda.

Rock radio.

Rock Radio.

0: bene.cz. Bradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Tohle nepřeslechně. Bene.cz. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní kraft. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 600 užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 nečekali. Moderní Crafter již za 649 900. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodní 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 9 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. 297 000 korun bez DPH. 1000 korun bez DPH. Bez DPH.
1: Nemáš... Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Tebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shop pro krády tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shop pro krády a na www nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shop pro krády a na www rokový rád. Pořiď si slušní oblečení na e-shop pro krády a na www rokový rádio CZ. Oblečení na e-shop pro krády a na www rokový rádio CZ. Na e-shop pro krády a na www rokový rádio CZ. Podnik rádio a na www rokový rádio CZ.
2: Podnikáte?
1: www.rokovýradio.cz.
2: Podnikáte?
1: Tak něco podnikáte.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které...
1: CZ.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoť, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoť na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Níze. S výhodnou sazbou až 3,5

0: 5% ročně. Sazba platí pro výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka. Banka.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše...
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše...
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou...
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude...
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou...
1: Tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Už Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Už zase nejde internet.
3: A všude. www.siegel.cz
4: Už zase nejde internet.
3: A vy... www.siegel.cz
4: Už zase nejde internet.
3: A wi-fi Siegel.cz
4: Už zase nejde internet.
5: A wi-fi je pomalá.
4: Už zase nejde internet.
5: A wi-fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo.
4: Už zase nejde internet.
5: A wi-fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedá.
4: Se nejde internet.
5: A wi-fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedává.
4: Internet.
5: A wi-fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
5: Wi-fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
5: Je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše... Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? U monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko... A takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hladný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením... A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
5: Yes,
3: v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
5: Yes,
3: taneční škola v americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tanečníků.
5: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den.
3: La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava, kamarád.
3: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava.
3: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi.
3: Tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec.

0: Zábava, kamarádi a k tomu i zátí
1: v Praze.
0: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i zátí den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na web.
0: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.
0: A k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www. La Tropical.
0: Základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www. La Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červnu. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu. Je děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. CZ už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučí. Je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Naučíme tančit. I o prázdninách. I o prázdninách.
2: Ardon. Pre.
1: I o prázdninách.
2: Ardon. Prémiové práce.
1: Prázdninách.
2: Ardon. Pre. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vévy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon. Buf. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Pořádný montérky. www. Ardon.cz. Montérky. www. Ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

0: Funkce náčelníka generálního štábu. Trubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr kandidát do funkce náčelníka generálního štábu.
1: Hodně poškozeny byly zelené brambory.

Nejlepší. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Bratská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.

0: Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory.
0: Unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory.
0: Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly.
0: Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Hodně poškozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nízkozeny byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně. Rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně. Generovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně. Právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho můžou být lokálně opožděné sklizně. Právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Opožděné sklizně. Právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování postav právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování postavě jen okrajově poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování postavě jen okrajově, protože většina ploch. Sucho nám komplikovalo naše pěstování postavě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je podzávrtovalo. Naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je podzávrtování. V podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je podzávrtovalo. V podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je podzávrtovalo.
0: Sucho neprospělo zejména jarní
1: obilí, protože většina ploch zeleniny je podzávrtovalo.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám.
1: Většina ploch zeleniny je podzávrtovalo.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít
1: negativní je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv.
1: Závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu let. Neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopísku. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezer třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i Hraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to vše koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zprávy to všechno. Budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio.
0: Monitorovat po celé léto. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio.
0: Po celé léto. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme ti.
2: Rock Radio. Počasí.

0: Tak děkuji.
1: Počasí.
0: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se... Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se... Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický. Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický. Děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být oblačno až ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a k večeru na východě ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a k večeru na východě. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a k večeru na východě i oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na něm v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, smetně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky, skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat o pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v tisíci bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v tisíci metrech na horách pak bude. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v tisíci metrech měly pohybovat okolo 22 stupňů a v tisíci metrech na horách pak bude stupňů 12. 22 stupňů a v tisíci metrech na horách pak bude stupňů 12. 20 stupňů a v tisíci metrech na horách pak bude stupňů 12. 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12.
1: Spa Hotel Děvín Maria
0: horách pak bude stupňů 12.
1: Spa Hotel Děvín
0: 12.
1: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
0: Ulici Nárožní v Praze.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Nárožní v Praze.
1: Radio. Doprava.
0: V ulici Nárožní v Praze se srazilo 8 měst.
1: Doprava.
0: V ulici Nárožní v Praze se srazilo 8 auto s cyklistou. V ulici Nárožní v Praze se srazilo 8 auto s cyklistou na místě. V ulici Nárožní v Praze se srazilo 8 auto s cyklistou na místě, je záchranka i

0: policie. V ulici Nárožní v Praze se srazilo 8 aut s cyklistou, na místě je záchranka i policie. V Praze se srazilo 8 aut s cyklistou, na místě je záchranka i policie. Pozor na to. Se srazilo 8 aut s cyklistou, na místě je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1ce 8 aut s cyklistou, na místě je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1ce na 180. cyklistou, na místě je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1ce na 180. je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1ce na 182. kilometru na trase Polsko-Stadnice. Pozor na to. Na D1ce na 182. kilometru na trase Polsko-Stadní. Na D1ce na 182. kilometru na trase Polsko-Stadní hranice. Na 182. kilometru na trase Polsko-Stadní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezd 82. kilometru na trase Polsko-Stadní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezd kilometru na trase Polsko-Stadní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě trase Polsko-Stadní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky státní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobnice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0 pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0ce čili na Praž dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0ce čili na Pražském okruhu na 19 aut, tak buďte opatrní. No a na D0ce čili na Pražském okruhu na 19 buďte opatrní. No a na D0ce čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modrní. No a na D0ce čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modrní. No a na D0ce čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum. Čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum. Kruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku 17. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je sem Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to přem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to překážku centrum je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte okladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně okem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně a jedete kamkoliv kolonášku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman.
0: V pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bezče. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistit. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlkého letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlkého. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlkalouman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlkalouman.cz. Víc na letiště.toyota.pomlkalouman.cz. letiště.toyota.pomlkalouman.cz. toyota.pomlkalouman.cz. louman.cz. rock.cz. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání.
2: Ahoj!

0: napsání.
1: Ahoj, námořníci!
0: Rok napsání.
1: Ahoj, námořníci, máme... Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po... Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no... Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rok. Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rok rádia na palubě. Máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rok rádia. Minutky po 18. hodině, no a na palubě rok rádia na palubě týhletý pirátské lodi vás opět vítá. Hodině, no a na palubě rok rádia na palubě týhletý pirátské lodi vás opět vítá. No a na palubě rok rádia na palubě týhletý pirátské lodi vás opět vítá po víkendu, doufám. Je rok rádia na palubě týhletý pirátské lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý. Rádia na palubě týhletý pirátské lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách sluch týhletý pirátské lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný lodi vítá po víkendu, doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný rok, doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, čatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to. Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase. Vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet, máme tu. Pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet, máme tu rok na přání 2 hodinky. Se s novým pracovním týdnem opět rozjet, máme tu rok na přání 2 hodinky na to, abyste se mohli po pracovním týdnem opět rozjet, máme tu rok na přání 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci. Dnem opět rozjet, máme tu rok na přání 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Máme tu rok na přání 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím, že přání 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím, aspoň hudebně volejte. Mohli po práci řádně vyřádit. Myslím, aspoň hudebně volejte mi na 725 řádně vyřádit. Myslím, aspoň hudebně volejte mi na 725844 řádit. Myslím, aspoň hudebně, volejte mi na 725844424, pište. Myslím, aspoň hudebně, volejte mi na 725844424, pište. Myslím, aspoň hudebně, volejte mi na 725844424, pište. Volejte mi na 725844424, pište na Messenger a do mailu, no něco si přejte. 584424, pište na Messenger a do mailu, no něco si přejte. 44424, pište na Messenger a do mailu, no něco si přejte. No a já vám na úvod pustím Počmár 24, pište na Messengera do mailu, no něco si přejte. No a já vám na úvod pustím Počmárný biznesmeny Kysáky. Messengera do mailu, no něco si přejte. No a já vám na úvod pustím Počmárný biznesmeny Kysáky. No něco si přejte. No a já vám na úvod pustím Počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku. No a já vám na úvod pustím Počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během úvod pustím Počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights. A během týhle 3,5 minuty Počmárný biznesmeny Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte na Smeny Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pár. Pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Pro Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pár. Týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Protože právě vyplouváme. Joho! Vyplouváme. Joho! Yo-ho!

0: podvečer.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška.
1: Jo. Zprávy.
0: Příjemný podvečer přeje.
1: Zprávy.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlava.
1: Zprávy.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle hradu.
1: Zprávy.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle hradu dobrý. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle hradu dobrý kandidát do včera přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle hradu dobrý kandidát do

change me. Yeah. And nobody's gonna change. Yeah.

0: Rok na přání. Rok Radio.
1: Pravda?
0: Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Na přání. Rok Radio. Rok Radio. Radio.

0: Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu... Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše... Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si... Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní... Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní... Pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílené... Vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílené... Noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád byly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. A pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který se volal jako první vlaštovka a říkal, že by chtěl ženušku, která ovka, a říkal, že by chtěl ženušku, která se sluní dášenku, přemluvit. A říkal, že by chtěl ženušku, která se sluní dášenku, přemluvit, že by chtěl ženušku, která se sluní dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála ženušku, která se sluní dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála, která se sluní dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála černý dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovi obrázky, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovi obrázky, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovi obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. Tomu, aby si s ním zahrála čertovi obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. Hrála čertovi obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a čertovi obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a tak hrát obrázky, tak to bys měla Dášo udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte, bys měla Dášo udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. Udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dá tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to umíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je... I v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. Středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok.
0: No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok.
0: Alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Ty krátké a to je pravda.

Jednou se vyspí žádný líný kůl.

0: A konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky a od Vajcne. Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky a od Vajcne. Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky a od Vajcne. Is the love pro naši kala. Prosíme o zahrání písničky a od Vajcne. Is the love pro naši kala. O zahrání písničky a od Vajcne. Is the love pro naši kamarádku. Písničky a od Vajcne. Is the love pro naši kamarádku Melomanku. A od Vajcne. Is the love pro naši kamarádku Melomanku Jarušku love pro naši kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej. Hlavně včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej. Hlavně hodně zdraví a ať život. Krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej. Hlavně hodně zdraví a ať život a rok stále baví. Nám ti přejeme všenej. Hlavně hodně zdraví a ať život a rok stále baví. Máme tě všenej, hlavně hodně zdraví a ať tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, hlavně hodně zdraví a ať tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem, zdraví a ať tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem, život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdraví Patrik s rodinou Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do rodinou Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec, srandy na vrcha. Ha, teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: www.ventilatory.cz.
1: Svět vytrání na jednom místě.
0: Ventilatory.cz.
1: Dřív na jednom místě.
0: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
2: Dřív než
0: začaly.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Když vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto. U toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brzy. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brno.cz. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brno.cz. Pořídíš na auto motodrom brno.cz. Automotodrom Brno.cz. Drom Brno.cz.
3: Mám barák
2: CZ.
3: Mám barák děravej, mě do pos. Mám barák děravej. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Mám barák děravej. Do postele fičí, tak děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad známý do postele fičí. Snad známý tele fičí. Snad známý poradějčí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak jsem. Snad známý poraděj. Jinak jsem. Snad známý poraděj. Jinak jsem. Známý poraděj. Jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Baru dovolen... Baru dovolenou má... Baru dovolenou máme vyřešenou... Fá. Baru dovolenou máme vyřešenou... Fá. Baru dovolenou máme vyřešenou...
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na baru dovolenou máme vyřešenou...
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu dovolenou máme vyřešenou...
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu v Baumaxu mají dokonce... Vyřešenou...
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu v Baumaxu mají dokonce...
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na...

0: Se května slevy až 25% na bazény, grily za... V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a jí do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen... Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičky.
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičky.
0: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičkový rezort.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Nejen to. Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké
1: ceny. Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: U nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Max, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak tohle ne.
0: Vždycky něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
0: Navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je...
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
3: Jak zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
3: Jak.
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat.
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. Kackost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. CZ. Světlý vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. CZ. Světlý trání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: Pomůžeme na ventilátory.cz. Světlý trání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: A ventilátory.cz. Světlý trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: CZ. Světlý trání na jednom místě.
4: Ventilátory.

0: na katamaránu.
1: Nejenom krán.
0: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
0: Katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší.
0: Ano.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnej Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Na katamaránu. Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si
0: www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve
0: www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš
0: www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větších. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako větší chlap. No, jak myslíš? Jako větší chlap. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potíž. Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ.
2: Nemáš co na sebe
1: bez potisku. VVV bez potisku CZ.
2: Nemáš co na sebe?
1: VVV bez potisku CZ.
2: Nemáš co na sebe?
1: Bez potisku CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratu
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušnýho. Máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušnýho trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trič oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio CZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ronožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Jo, slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Odplouvám na www.rokovýradio.cz.
3: Odplouvám kránu.
1: Rokovýradio.cz.
3: Odplouvám kránu.
1: Na CZ.

0: pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdnění představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách posledním poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách posledních 20 na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách posledních 20 představení jezeře, o letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekáváme,
0: o letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás
0: o prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám váš
0: posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj
0: ale 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten
0: vstupenky a víc
1: váš Karel Máj alias Honza Koten
0: vstupenky a více informací na www
1: Karel Máj alias Honza Koten
0: vstupenky a více informací na www
1: alias Honza Koten
0: vstupenky a více informací na www
1: Koten
0: vstupenky a více informací na www Westernové pomlčka městečko vstupenky a více informací na www Westernové pomlčka městečko cerky a více informací na www Westernové pomlčka městečko CZ nebo informací na www Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti na www Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti TV Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti Ticket Portál Nové pomlčka městečko CZ nebo v síti Ticket Portál městečko CZ nebo v síti Ticket Portál nebo v síti Ticket Portál v síti Ticket Portál

0: změnit splátku s flexibilní
1: půjčkou.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat měnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. S tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Rok. Pro lepší příběhy.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Milí.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Milí.
0: Vzhůru na palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém...
0: Na palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém pískov... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosně... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosně... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět oři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A
2: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A
2: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
2: Mé dobrodružné příběhy.
3: A tava! A tava!
4: Přichází Vinetů a
3: velkolepé.
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jeze a velkolepé divadelní představení.

0: kvalitní. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel.
0: Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Máte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit.
3: Se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit.
3: Všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit.
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit.

0: No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka.
1: Rock radio, rok na psání.

Dva gentlemani a velikáni muziky. Dva gentlemani a velikáni muziky a starý net. Dva gentlemani a velikáni muziky a starý netopej rozi. Dva gentlemani a velikáni muziky a starý netopej Rozy Osborne a taky pan. Gentlemani a velikáni muziky a starý netopej Rozy Osborne a taky pan. A velikáni muziky a starý netopej Rozy Osborne a taky pan. Obrání muziky a starý netopej Rozy Osborne a taky pan obrýlený. A starý netopej Rozy Osborne a taky pan obrýlený gentleman velejemný. Netopej Rozy Osborne a taky pan obrýlený gentleman velejemný. Elton John a jejich společná práce. Vidíte, zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka.

stopy a plyn. Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope, měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem sebe, kdo se vůbec nějaký stopy a proč kope kolem sebe, kdo se topí stopy a proč kope kolem sebe, kdo se topí, jakej slav a proč.

ještě z 90. A tady jsou tvoji oblíbený Faith No More a Ashes to Ashes z 97. Oblíbený Faith No More a Ashes to Ashes z 97. Faith No More a Ashes to Ashes z 97. Ashes to Ashes z 97. 97. 7.

Tady nám hraje Offspring. Tady nám hraje Offspring Last of American Girls a tady nám hraje Offspring Last of American Girls. Tady nám hraje Offspring Last of American Girls a Miss Adam. Tady nám hraje Offspring Last of American Girls a Miss Adam. A nějaký Fate No More. Last of American Girls a Miss Adam. A nějaký Fate No More. Last of American Girls a Miss Adam. A nějaký Fate No More. Oh, girls a Miss Adam. A nějaký Fate No More. Oh, Miss Adam. A nějaký Fate No More. Oh, kterou tady stála nějaký Fate No More, o kterou tady stála No More, o kterou tady stála teda o písničku, o kterou tady stála teda o písničku Fate No More tady stála, o kterou tady stála teda o písničku Fate No More tady stála, kterou tady stála teda o písničku Fate No More tady stála teda o písničku Fate No More tady stála Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit teda o písničku Fate No More tady stála Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit teda o písničku Fate No More tady stála Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku Fate No More tady stála Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku tady stála Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic Fate No More Ashes to Ashes Dorota B. Napsala: dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic Fate No More Ashes to Ashes. Napsala: dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic Fate No More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic Fate No More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Písničku pro Mirku z Kanic Fate No More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak Kanic Fate No More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko More Ashes to Ashes. Poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko poslouchá vás každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko každý den v práci. Díky. Tak hele, Mirko Skanic, ať se v práci. Díky. Tak hele, Mirko Skanic, ať se díky. Tak hele, Mirko Skanic, ať se ti dobře. Hele, Mirko Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle. Mirko Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou. A Mirko Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou. Skanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou. A tady jsou tvoji oblíbený. Ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou. A tady jsou tvoji oblíbený Fate No More a Ashes to Ashes. Pracuje, ať to máš rychle za sebou. A tady jsou tvoji oblíbený Fate No More a Ashes to Ashes. To máš rychle za sebou. A tady jsou tvoji oblíbený Fate No More a Ashes to Ashes. A tady jsou tvoji oblíbený Fate No More a Ashes to

pochlapil, Naga chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil, Naga.cz jsem našel pořádné rohož, ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil, Naga.cz jsem našel pořádné rohožky před poslouchat. A tak jsem se pochlapil, Naga.cz jsem našel pořádné, tak jsem se pochlapil, Naga.cz jsem našel pořádné rohožky, jsem se pochlapil, Naga.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. U Naga.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. CZ jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super jiné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Tavnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho, pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a byl úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám na webu mají super instruktážní video.

0: Výběr, objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. Nejlepší výběr máš. Trenírkárna.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Trenírkárna.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou .cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Spotřební daň.
0: Více na bene.cz.
1: Spotřební daň tvoří
0: bene.cz.
1: Spotřební daň
0: .cz.
1: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek C tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek C procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko počtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: CZ. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím?
1: Vidíš to?
3: Vidím.
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Led balon.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Led balonem, bungee jumping.
4: Se pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Led balonem, bungee jumping.
4: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Led balonem, bungee jumping. Co vidím já?
5: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fla.
5: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít k padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Kem flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si murding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vyberte
6: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý
6: zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefí, pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným je blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným
7: si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: Úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší.
6: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
6: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
6: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
6: Zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
6: Za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.

0: hotovo. Můžu vám říct, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid. Ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz placení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa
0: a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro
0: mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro
0: CZ a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trén.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trén.
0: Doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
1: CZ. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne.
1: Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty.
2: CZ.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba.
2: Hej ty.
3: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není pro. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% pro boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrka a kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO a je problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO a jede to. 30%.cz. Napiš kod RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš?
3: Napiš kod RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.
3: 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.
3: S kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší

0: nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rybičky 48 tě
1: zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou
2: na zážitky.
1: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou na
1: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května 8 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském a poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorské. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti teatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov Sebky.
3: Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď
3: koupíš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov se blíží,
3: Go Out.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švédsko. Se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédsko. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 dym se Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri dím rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri dím Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl public. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry škvo. Rybičky 48 Dimitri divokej byl, tři sestry, škvor a další. 8. Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, škvor a další. Více na pekelný ostrov Kvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Media a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Partnerem festivalu je Rock Radio.
5: Zase
4: je Rock Radio.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Rock Radio.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.

0: nový plot mám. Nový plot? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plotý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchov všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávice.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávice.
0: CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase.
0: Ty dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapán.
0: Všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapán.
0: Dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už...
1: Je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat.
1: A... Všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil.
1: Chlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně.
0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně.
0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj.
0: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já...
0: Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
0: Třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
0: Týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tichý C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vej dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vej vejde se mi tam i rodina z kufry. 16 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: DP a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Vejde tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu by... Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD. A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line. Drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 690.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 690.
1: Cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699
1: spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD teď korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
3: Topcentrum.cz.
2: Jízda na byd.com.
3: Topcentrum.cz.
2: Byd.com.
3: Topcentrum.cz
2: com.
3: Topcentrum.cz dodavatel pro Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Svou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nej... A nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší kvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v je. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v rohu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediném vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Rohovládově Bělé.

0: Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
1: Právě teď v Planeo. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Planeo.

0: Lightning Spirit a samozřejmě rocková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě. Chcete-li grungeová hymna 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. Grungeová hymna 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt český Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt český Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho volána. No a teď si dáme něco echt českýho volal mi Marcel. A no a teď si dáme něco echt českýho volal mi Marcel. A dáme něco echt českýho volal mi Marcel. A říkal českýho volal mi Marcel. A říkal, že by si dal fakt něco echt volal mi Marcel. A říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. Zlatý Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. A říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. Vzhledem k tomu prej můžu. A říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. Vzhledem k tomu prej. Říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. Vzhledem k tomu prej můžu říct, tak dal fakt něco echt českýho. Vzhledem k tomu prej můžu říct takhle, co vzkazuje Marcel echt českýho. Vzhledem k tomu prej můžu říct takhle, co vzkazuje Marcel zasraz se chystá v Brně. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, chystá v Brně. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkný. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali Česko. Ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víc, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víc k tomu říkat nebudu. Českýho, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu. Českou krajinu od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
0: Od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
0: Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání.
0: A víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Nebudu.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio.

zmizel jak pára. Ztracený háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, přeťatá zel jak pára. Ztracený ráj, přeťatá pára.

plachých bytostí, stromů v lesích, v sídlech plachých bytostí, sích, v sídlech plachých bytostí, v sídlech plachých bytostí, v sídlech plachých bytostí, ztracen v sídlech plachých bytostí.

ozáté stromy kácely a o zániku kácely a o zániku jejich cechu a o zániku jejich cechu a o zániku jejich cechu a o zániku jejich cechu v ohni a aniku jejich cechu.

prach, plačící posvátný háj, popel a prach, plačící zeměný háj, popel a prach, plačící země, ne, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, země, neklid a strach, neklid a strach, a strach.

zdávno a paměť chvíli děsí. Usnuli zdávno.

někdo kouzlo ti vetkne do dechu. Snad někdo najde, svetkne do dechu. Snad někdo najde skrytý dechu. Snad někdo najde skrytý pramen.

zrn. Posvátný háj, posvátný háj, zmizel jak pára. Posvátný háj, zmizel jak pára. Ztracený rádný háj, zmizel jak pára. Ztracený háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, přeťatá čárk pára. Ztracený ráj, přeťat, ztracený ráj, přeťatá čára. Ztracený ráj, přeťatá čára. Posvátný háj, ráj, přeťatá čára. Posvátný háj, přeťatá čára. Posvátný háj, přeťatá čára. Posvátný háj, popel a prach čára. Posvátný háj, popel a prach. Posvátný háj, popel a prach. Plátný háj, popel a prach. Plačící země, popel a prach. Plačící země, nek popel a prach. Plačící země, nek prach. Plačící země, neklid a strach. Plačící země, neklid a strach. Plačící země, neklid a strach. Mě, neklid a strach. Neklid a strach. A strach.

najde skrytý pramen. Snad jednou projde skrytý pramen. Snad jednou projde branou bran pramen. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Tam za tmou snad jednou projde branou bran. Tam jde branou bran. Tam za tmou svítí věčný plamen bran. Tam za tmou svítí věčný plamen. Tam za tmou svítí věčný plamen. Jen šup. Tam za tmou svítí věčný plamen. Tam za tmou svítí věčný plamen. Jenž uzdravuje zemi zran věčný plamen. Jenž uzdravuje zemi zraný plamen. Jenž uzdravuje zemi zran. Jenž uzdravuje zemi zran. Jenž uzdravuje zemi zran. Posvátný had. Jenž uzdravuje zemi zran. Je zemi zran.

Rocková nebo... Rocková nebo chcete-li grunge... Rocková nebo chcete-li grungeová hymna... Rocková nebo chcete-li grungeová hymna 90. Rocková nebo chcete-li grungeová hymna 90. let... Rocková nebo chcete-li grungeová hymna 90. let...

Kokov za meš perki boju. Hluboko za meš perki boju. Hluboko za meš perki boju. Hluboko za meš perki boju. A v nich ty star meš perki boju. A v nich ty staré duše spojú. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. O runách Markoman staré duše spí. O runách Markomanský spí. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. Pergamen báje. O runách markomanských vojů. Pergamen báje markomanských vojů. Pergamen báje vských vojů. Pergamen báje vských vojů.

0: Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára.
1: Rock Radio.

porozumíš. Až porozumíš. Až porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. A porozumíš modrý vodě. A usneš v lese na mechu modrý vodě. A usneš v lese na mechu vodě. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. Elf pozná v lese na mechu. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Kouzlo zná, že ty nejsi zloděj. Kouzlo ti vetkne do dechu, ty nejsi zloděj. Kouzlo ti vetkne do dechu. Kouzlo ti vetkne do dechu.

zmizel jak pára, ztracený ráj, křeťatá žár jak pára, ztracený ráj, křeťatá žára, ztracený ráj, křeťatá žár, ztracený ráj, křeťatá žára, pozdí ráj, ztracený ráj,

svaté stromy kácely u Čechů. Když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely.

plačí háj, popel a prach, plačící země, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, posvátný plačící země, neklid a strach, posvátný háj, mě, neklid a strach, posvátný háj, i u neklid a strach.

0: Der er ikke problemer. Koncem hodinky voláme Jirka od Strakonic. Českou záležitost taky českou. Koncem hodinky voláme Jirka od Strakonic. Českou koncem hodinky voláme Jirka od Strakonic. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Koncem hodinky voláme Jirka od Strakonic. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Pro všechny koncem hodinky voláme Jirka od Strakonic. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Pro všechny posluchače, kdy voláme Jirka od Strakonic. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuju starý dobrý čas od Strakonic. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuju starý dobrý časy. Že bych chtěl Vláďu Mišíka. Pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuju starý dobrý časy. A taky nějak Vláďu Mišíka. Pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuju starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuju starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval prostě takovou kaček, kdo ještě pamatuju starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání starý dobrý časy. A taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání psy. A taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

bytostem všem, i ústa svatá, bytostem všem, i ústa svatá, bytostem všem, katem jest svatá, bytostem všem, katem jest jatá, bytostem všem.

kadeře padaly k zemi a zmírali, a malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali, chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu, zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže. Kadeře padaly jak růže do hrobu. Kadeře padaly jak růže do hrobu. Železo.

nich kulha... Jeden z nich kulhavý učitel. Jeden z nich kulhavý učitel na čelo. Jeden z nich kulhavý učitel na...

Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Kulhavý učitel na čelo. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Na čelo. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a on a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Jako kus masa. Hlas a ono to zaznělo. Jako kus masa, když a ono to zaznělo.

Učeň se dívá na malého chlapečka, ještě nechytit a rvát si z cizího. Ještě nechytit a rvát si z cizího. Chytit a rvát si z cizího. A už rvát si z cizího. A už přece.

pod mladými oběšenci. Jako pod mladými oběšenci. Jako pod mladými oběšenci. Mladými oběšenci.

jenom se dívali, jenom slech kolem stěn. Jenom se dívali, jenom se dívali, jen. Jenom se dívali, jenom se dívali, jenom se dívali, jenom se dívali, jenom se dívali, jenom se dívali, žvali, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen, se dívali, že už je chlapeček chycen na obel stěn, že už je chlapeček chycen na obel stěn, že už

Česko pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně. Škorpíky pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jedno speciální přáním. Jedno speciální přáním.

0: Je 19 hodin přesně a poslouchá. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok. Je 19 hodin přesně a je 19 hodin přesně a posloucháte rok. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Na přání na vašem českém rock rádiu.
1: Rock rádio. Rock je
0: v českém rock rádiu.
1: Rock rádio. Rock je
0: rádiu.
1: Rock rádio.

0: rock je slušná muzika. Rock rádio je slušná muzika. Rock rádio, rock slušná muzika. Rock rádio, rock na psáníka. Rock rádio, rock na psání.
1: Tak jo, dnešek byl opět...
0: Rock rádio, rock na psání.
1: Tak jo, dnešek byl opět...
0: Rock rádio, rock na psání.
1: Tak jo, dnešek byl opět...
0: Rock na psání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy...
0: Rock na psání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy... Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časovku. Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení. Tak bylo opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení. Už tu buď byla, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení. Už tu buď vaše zadání na jazyk pro časové znamení. Už tu buď byla v brzké minulosti a zadání na jazyk pro časové znamení. Už tu buď byla v brzké na jazyk pro časové znamení, už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela nepravé znamení, už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali rosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky.

Já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodiny.

0: zimáka a k tomu si dát ty tmavý brejle, takhle si nalejt nějakýho jako fakt dobrýho panáka,
1: Rock na psání.

Nádhera. Nádhera v rytmu lásky. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No, nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že je našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. Pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. Když jsem posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. Když jsem ohlašoval písničku American Girls. Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. Když jsem ohlašoval písničku American Girls. Všimla, že se minulou hoďku. Když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo Last of Them. Když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo Last of American Girls. Když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo Last of American Girls, tak jsem písničku American Girls, tak nebo Last of American Girls, tak American Girls, tak nebo Last of American Girls, tak jsem místo tak nebo Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože nebo Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě oskl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával. Je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával. Já jsem koukal, kam je, tak jakože zrovna si někdo právě Offspring objednával, já jsem koukal, kam je, tak jako si někdo právě Offspring objednával, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a právě Offspring objednával, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem Offspring objednával, já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem

0: Vajgezem na vašem. Večerního pořadu Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem na vašem. Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem na vašem oblíbeném rokrádiu. Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem na vašem oblíbeném rokrádiu. Dohráli Amarant s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem na vašem oblíbeném rokrádiu. Dohráli Amarant Jirkou Vajgezem na vašem oblíbeném rokrádiu. Dohráli Amarant na vašem oblíbeném rokrádiu. Dohráli Amarant. Tak si dáme oblíbeném rokrádiu, dohráli Amarant, tak si dáme konečně ty Offspring, který si dohráli Amarant, tak si dáme konečně ty Offspring, Amarant, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu, vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak krásně poplet minulou hodinu, vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a minulou hodinu, vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si psal právě David pro svoji maminku Alenku. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si psal právě David pro svoji maminku Alenku. Určitě Offspring a ty si psal právě David pro svoji maminku Alenku. A říkal, a ty si psal právě David pro svoji maminku Alenku. A říkal, zahraj tam David pro svoji maminku Alenku. A říkal, zahraj tam, co uznáš za pro svoji maminku Alenku. A říkal, zahraj tam, co uznáš za vodný. Alenku. A říkal, zahraj tam, co uznáš za vodný. Tak já jsem A říkal, zahraj tam, co uznáš za vodný. Tak já jsem vybral starou dobrou. Zahraj tam, co uznáš za vodný. Tak já jsem vybral starou dobrou pecku self-esteem, co uznáš za vodný. Tak já jsem vybral starou dobrou pecku self-vodný. Tak já jsem vybral starou dobrou pecku self-esteem. To je pro... Já jsem vybral starou dobrou pecku self-esteem. To je pro tebe, mami. Vybral starou dobrou pecku self-esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio.
0: Dobrou pecku self-esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio.
0: Self-esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na... Mami.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psa. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgezem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgezem. Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgezem. Psání s Jirkou Vajgezem. Jirkou Vajgezem.

večerního pořadu. Potom, co nám tady v druhé půli našeho oblíbeného večerního pořadu rok na přání s vaším kapitánem Jirkou.

0: si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Chcete pít. Hausbrandkáva.cz. Top Hausbrandkáva.cz. Top Hausbrandkáva.cz. Top CZ. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sva. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna starou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topline na www.topcentrum.cz www.topcentrum www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz cz www.topcentrum.cz
1: Bam barák
0: www.topcentrum.cz
1: Bam barák
0: centrum.cz
1: Bam barák děravý Bam barák děravej, bam barák děravej, mě do postele fičí. Bam barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Do postele fičí, snad znám postele fičí, snad známý fičí, snad známý poradí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak jsem snad známý poradí. Jinak jsem nad známý poraděj, jinak jsem i poraděj, jinak jsem.

Jinak jsem.

0: kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a na místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. To přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresor do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresor.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
1: Šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Zahrádka.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Zahrádka.
0: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Zahrádka.
0: Vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
0: CZ. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: Fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
3: ať už jste hobík,
2: co potřebuje. Zafido.eshop.cz
3: ať už jste hobík nebo profík, u nás
2: Zafido.eshop.cz
3: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura
2: Presto.eshop.cz
3: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto
3: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se s
3: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přík,
3: u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků.
4: Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz
4: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz partner pro.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz
4: úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz partner pro vaši zahradu.
4: Presto.
2: Zafido.eshop.cz partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz partner pro vaši zahradu.
4: Ratatatatatatrika.eshop.cz
2: partner pro vaši zahradu.
4: Ratatatatatatatrika.cz
2: partner pro vaši zahradu.
4: Ratatatatatatatrika
2: pro vaši zahradu.
4: Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
5: rata, potisk, potisk, trička, rata, trička, rata, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Roka, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
6: Rock Radio.
5: Bela, bela, bela, bela, CZ.

0: na Sukorady. Na Sukorady, Sukorady. www. Okna Sukorady. Tady, Sukorady. www. Okna Sukorady. CZ. Sukorady. www. Okna Sukorady. CZ. www. Okna Sukorady. CZ. www. Okna Sukorady. CZ.
1: Šéf.
0: Okna Sukorady. CZ.
1: Šéfe,
0: Rady CZ.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový
0: Z.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor, už toho Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi,
1: to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi,
1: potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď
1: cajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že
1: kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, zde nafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresor.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Přehled. Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehled.
2: Čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí.

0: Hausbrand. Hausbrand Caffè per. Hausbrand Caffè per favore? Sì, signora. Hausbrand Caffè per favore? Sì. Hausbrand Caffè per favore? Sì, signora. Hausbrand Caffè per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tu le cavu.
0: Hausbrand Caffè per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tu le cavu si zasloužíte.
0: Per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand.
0: Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.

radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok radio. CZ. Rok radio.

0: Tak to byla... Tak to byla whisky. Tak to byla whisky in the jar. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě... Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rocker. Byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rocker. Whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rocker Radio. Jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rocker Radio. No a dáme zase nějakou. Zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rocker Radio. No a dáme zase nějakou českou Metallica a samozřejmě taky Rocker Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. A samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň, a taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň, a psala Aninka. No a dáme zase nějakou českou píseň, a psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nějakou českou píseň, a psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát píseň, a psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song, a psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song, psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley, nejsem zklamaný a bylo by. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley, nejsem zklamaný a bylo by to. Nechat zahrát song od kapely Harley, nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky punk od kapely Harley, nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí kapely Harley, nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci, jsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci, s pozdravem, bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci, s pozdravem, Aneta. Děkuji. Rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci, s pozdravem, Aneta. Děkuji. A taky pro ty, co musí být v práci, s pozdravem, Aneta, děkuji. Pro ty, co musí být v práci, s pozdravem, Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, v práci, s pozdravem, Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak pozdravem, Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak nebuďte zklamaný, že Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci. Krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad... Krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože... Jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete za... Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete... Nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce... Zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno. A ta práce, co práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A ceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. A jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok.
0: Když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání.
0: Tak budete mít

0: skvělý pocit, no ne.
1: Rok na přání.
0: Můžete mít skvělý pocit, no ne.
1: Rok na přání.
0: Pocit, no ne.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Nathan Scarmani. Nathan Scarmani. Nathan Scarmani. Nathan Scarmani. Ani zrazený. Nathan Scarmani. Ani zrazený. Nathan Scarmani. Ani zrazený. Ani zrazený. Ani zrazený. Jenom má. Ani zrazený. Jenom má. Ani zrazený.

Nejsem zklamaný. Jíli sám. Nejsem zklamaný. I sám. Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Ani zraněný. Nejsem zklamaný. Ani zraněný. Ani zraněný. Ani zraněný. Ani zraněný. Ale nechci, že ani zraněný.

Dneska si hry už s nikým hrát. Dneska sem už s nikým hrát. Dneska sem hrát. Dneska sem už líhat. Dneska sem už línej. Dneska sem už línej znova vstál. Dneska sem už línej znova vstál. Dneska sem už

0: Najezdil se, no a našel mu pejska, prinajezdil se 300 kilometrů, sám pes, našel mu pejska, prinajezdil se 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů, pejska, prinajezdil se 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to nějaká, prinajezdil se 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě se spustil kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě se stalo. Je to německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů. A je to německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů. A řekli si, že spolu zdr. Samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů. A se spustila s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny byla s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan. A řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapí. Řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapí. Zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapí. Natrapírovali samozřejmě. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě. Byli k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma. Natrapírovali samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Natrapírovali samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Milenci, tak šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, jsem strašně šťastný. Já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuběň, já ani nevím, co chci zahrát, jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuběň, něco pěkného, jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuběň, něco pěkného pustíme, šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuběň, něco pěkného pustíme. No a tak jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuběň, něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako dobře, tak ty tvý čuběň, něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co by tvý čuběň, něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako co pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak. A tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já jsem pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí žluté sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí. Na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. Tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka na situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. To je žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu. Žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu jako dělaný. Rok náruživá. To je pro tu vaši čubu jako dělaný.
1: Rok na psání.
0: Náruživá. To je pro tu vaši čubu jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Pro tu vaši čubu jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Jak vždy rád s oblibou říká. Jak vždy rád s oblibou říkám a bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak máme živý důkaz toho, že Bon Jovi a Living Proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé. Living Proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé. A tím je proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé. A tím je tím živým důkazem, živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé. A tím je tím živým důkazem, že zázraky se dějí, přátelé. A tím je tím živým důkazem je zázraky se dějí, přátelé. A tím je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to, přátelé. A tím je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to, je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to, tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Milan je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic Milan, kterým náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našeč, známý to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociální, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. Sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejskoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, prý nejezdil si to v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, prý nejezdil si to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska,

0: Praho.
1: Technika.cz. To je fičák.
0: Praho.
1: To je fičák.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
1: To je fičák.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června, všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Utečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoši, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vsem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva neuteče. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojď. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce češ.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce škoda.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Bat. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda se Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Hausbrand Café.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Hausbrand Café per favore.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
0: V Praze a v Náchodě.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
0: A v Náchodě.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
2: Per favore?
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Hausbrand káva.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Hausbrand káva. CZ.
4: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Hausbrand káva. CZ.
4: Kávu si zasloužíte pít.
5: Hausbrandkáva.cz.
4: Zasloužíte pít.
5: Hausbrandkáva.cz.
4: Top pít.
5: Hausbrandkáva.cz.
4: Top centrum.
5: Hausbrandkáva.cz.
4: Top centrum CZ.
5: Dodáva.cz.
4: Top centrum CZ. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry.

0: svého. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Se techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz ratatara www.topcentrum.cz ratatara www.topcentrum.cz ratatara trička ratatrum.cz ratatara trička ratatara
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše

0: Clutch. Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím.
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím.
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nej...
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nej...
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nej...
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop...
1: Kom... To nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechniky...
1: Jde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechniky... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Kompresory vzduchotechnika.cz. Vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno... kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory po...
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
2: Produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na niko...
2: Na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho... Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Zapy pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotech...
3: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory...
3: Netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fič...
3: Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Praho.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednávky. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychle pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychle dodá na jednom místě. Pohodlné

0: CZ. Právě teď
1: vše pro bagr CZ.
0: Právě teď v Planeu. Prémiové
1: pro bagr CZ.
0: Právě teď v Planeu.
1: CZ.
0: Právě teď v Planeu. Prémiové Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Ne kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15%. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Rock Radio.
0: Minut od rezervace. Planeo.
2: Rock Radio.
0: Planeo.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Máte polaz... Máte polazíno z pr... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock... Máte polazíno správně na vaše oblíbené... Máte polazíno správně na vaše oblíbené... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a... poslouchá... Polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a... posloucháte pořad... Na vaše oblíbené rock radio a... posloucháte pořad... Rock na přání s vaším oblíbené rock radio a... posloucháte pořad... Rock na přání... Radio a... posloucháte pořad... Rock na přání s vaším kapitánem... A posloucháte pořad... Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajte... Pořad... Rock na přání... s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání. Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický. Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický. Dovolal se nám Martin. Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický. Dovolal se nám Martin. Tak, další přání bude naprosto klasický. Dovolal se nám Martin. Další přání bude naprosto klasický. Dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prosto klasický. Dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát a od něj píseň bude klasický. Dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát a od něj píseň nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát a od něj píseň bude nás slyšet. Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát a od něj píseň bude nás slyšet. By chtěl pstrýce prota zahrát a od něj píseň bude nás slyšet. A bude to pro naziskovku asistent prota zahrát a od něj píseň bude nás slyšet a bude to pro naziskovku hrát a od něj píseň bude nás slyšet a bude to pro naziskovku asistence, která se stará píseň bude nás slyšet a bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slyšet a bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný rockery a rock asistence, která se stará o vozíčkáře, jako vždy pro slušný rockery a rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
0: Všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Dio. Rock na přání. Napsání.

0: Moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky,
1: A něco proto dělejte.

Zatlanáme za 8 minut 8. Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět. Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec. Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek, no, našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit? Rok na přání. Pro dnešek, no a jak se budeme loučit dneska na přání? Pro dnešek, no a jak se budeme loučit dneska se budeme? Pro dnešek, no a jak se budeme loučit dneska se budeme loučit naprosto tradičně. No a jak se budeme loučit dneska se budeme loučit naprosto. Budeme loučit dneska se budeme loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka. Dneska se budeme loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka. Se budeme loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka. Loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne. To tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím zahraj, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím zahraj mi cokoliv od posluchačka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím zahraj mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny počka Lucka, která napsala ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím zahraj mi cokoliv od kapely Slayer. Pro ahoj kapitáne, zdravím ho, poprosím zahraj mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro zdravím ho, poprosím zahraj mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, poprosím zahraj mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koučer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koučer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí to potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. V Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden z 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A 90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 2. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 6,90. A máslo 250 gramů za 26,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se radí.
0: 22,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: To se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už
1: nuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík u nás.
1: Co potřebuje? Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si...
1: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Snov.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou...
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Berete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní dno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Mě zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e
3: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner
3: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner
3: letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Tak to.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Tak děti.
1: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dospět.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spink.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Spacáku a spinka.
2: Luboši, ty ho nebyj ho! Luboši, ty ho nebyj ho! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho!
3: Kempovat může. Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
4: Věda.
3: Bezkempu.cz.
4: Věda.
3: CZ.
4: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí. Hrdí.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

na jednom místě. Pohodlné objednávky. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pohodlné objednání, rychlé dodání.

Náhradní díly Krvše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry, pěkně pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry,

já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou spát.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku pránu. Až jednou zaklepu. Na nebesku pránu. Zaklepu. Na nebesku pránu. Na nebesku pránu. Na nebesku pránu. Řeknu si pro pána nebeskou pránu.

nebudu ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, sáčko na míru. Až budu jednou spát, na míru. Až budu jednou spát, míru. Až budu jednou spát, na pořád.

Zeptaj se chlap na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlob ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si ty dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já chlapče zlobil si.

0: Top, ale jistě, jak si račte psát. Poctivej český festák non-stop, ale jistě. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte psát. Český festák non-stop, ale jistě, jak si račte psát. Jedině non-stop, ale jistě, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio State, ale jistě, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio State, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejtepřát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světový nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Motokeci
0: Radio Stage v dabu.
1: Motokeci
0: Stage v dabu.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Dabu.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavy.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavy.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavy 30. 31. narození
1: Marcela Herbolta.
2: Oslavy 30. 31. narozenin v jeden den stejného
1: Marcela Herbolta.
2: Oslavy 30. 31. narozenin v jeden den stejného roku tomu. Oslavit 30. 31. narozenin v jeden den stejného roku, to můžete. Oslavit 30. 31. narozenin v jeden den stejného roku, to můžete jen na Pražské. 30. 31. narozenin v jeden den stejného roku, to můžete jen na Pražské markétě. 30. narozenin v jeden den stejného roku, to můžete jen na Pražské markétě. Již po 30. narozenin v jeden den stejného roku, to můžete jen na Pražské markétě. Již po 30. se tam tuto den stejného roku, to můžete jen na Pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní to můžete jen na Pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale proto Pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se kétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Takáté se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. To sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak to bude zároveň 31. klání elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové, že v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bart, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, 30. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika.

0: Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Sýte odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Síznivci protinožců se mohou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Síznivci protinožců z Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Síznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Síznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Dominika Kuberu. Síznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Max. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Švédy reprezentuje nestárlého Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Švédy reprezentuje Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko, Maxe Fricka a Jacka Holdera. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michal Jeb, Jacka Holdera. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michal Jebsen Jensen a Leon. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michal Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou čestu je nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michal Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru s Freddy Lindgren, Dánsko pak Michal Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou Dánsko pak Michal Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si Michal Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude Ukrajina Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude ukrajinská kometa Nazar Barn. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně premiéru si mezi elitou odbude ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na to odbude ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej. Ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala roval na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana pak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho tým 6. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho tým 6. Pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho tým 16. Do elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho tým 16. Do elitní party bude český jezdec Lamberta a Dana Bewleyho tým 16. Do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj.
0: Dana Bewleyho tým 16. Do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím.
0: Tým 16. Do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce.
0: Tým do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy.
0: Party bude český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat.
0: Český jezdec Honza Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy.
0: Kvěch.
1: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května. Tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budou se ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím 3. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete do světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu. Že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit. Uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Buráci.
1: Skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2
1: mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 od

0: Odpoledne zaburácí motory, aby si...
1: Budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve dvě odpoledne zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci...
2: Rock Rádio Motokeci.

Poctivý český festiák nonstop, ale jis. Poctivý český festiák nonstop.

se připravte na záplavu vytříbeného. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušníti se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás te na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Do humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na konku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pan, jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte, do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandy povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den u Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock 9 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio.

Americe. V Americe měli brangelínu. V Americe měli brangelínu. V Americe měli brangelínu. My máme Dan. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusí. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být celínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9

nebo na rap. V DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio. Všude tady je slušný Z. Rock Radio. Všude tady je slušný rock. Rock Radio. Všude tady je slušný Rock Radio. Všude tady je slušný rok doma. V Praze na sto... Všude tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7 FM. Slušný rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 97 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře M, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově Benešově na 95,84, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8, na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 132,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 100, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.roko. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej roku www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Z garáží a zkušeben.

Rocková noc. Slušná rocková muzika. Včer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rock od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc ne... Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Do éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rok Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Mluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu

Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio.

Cuckoo a budete na svejch. Od Anthraxu povit na svejch. Od Anthraxu povitacit a všechno. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. Všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and... To je náš stream Hard and Heavy na rokový... To je náš stream Hard and Heavy na rokový... To je náš stream Hard and Heavy na rokovýradio.cz. To je náš stream Hard and Heavy na rokovýradio.cz. Hard and Heavy na rokovýradio.cz. Heavy na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Dio.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na to? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na to? Pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Bíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalů v krvi, tak je to dechovka. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream, to dechovka. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš... Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and... Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na stalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Hard and Heavy a budete na svejch.

Radio.

0: Abu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Ono.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte tričt. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský.
1: My to všechno máme.
0: Máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme.
0: To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro sluch.
0: Ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro sluch.
0: To máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. No máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e... Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery.cz. Věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery.cz. E-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery.cz.
0: To je tu práce.
1: Na www.rockvirokery.cz.
0: To je tu práce. Na festiák.
1: www.rockvirokery.cz.
0: To je tu práce. Na festiák.
1: www.rockvirokery.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
1: www.rockvirokery.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
1: Z.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej.
0: Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na...
0: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop.
0: Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. E-shop na rokovýradio.cz. Na rokovýradio.cz. Radio.cz. Z.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem. Rock Radio. A s kušebem. Rock

Kali, to když nám říkali, každý, to když nám říkali, každýmu jednám říkali, každýmu jednou vládali.

mužsko ženu a potom mužsko ženu a potom zůstane a potom zůstane a potom zůstane. Yeah.

upadne. Každej strom upadne. Za krásnou vteřinu strom upadne. Za krásnou vteřinu padne. Za krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Platí za krásnou vteřinu. Platíme za krásnou vteřinu. Platíme hodinu. Krásnou vteřinu. Platíme hodinu. No. Platíme hodinu. Platíme hodinu. Ze svýho platíme hodinu. Ze svýho fintíme hodinu.

DABu AFM nebo na radia.cz. DABu AFM nebo na radia.cz.

a poslední jde do cíle a poslední míle a poslední míle a poslední míle.

0: obědě. Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vor. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej. A nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Jeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: Od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovejte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den
1: rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den če. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: Jestli na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
3: Je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Rock.
3: Je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Rock.
3: Slušná muzika.
2: Jo, rock
3: je slušná muzika.
2: Rock
3: je slušná muzika.
2: Slušná muzika.
3: Muzika.

z vás mít rad, tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost, to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost, jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu tam vyhrát třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Mis a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěž... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jest a proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko? Máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko? Prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko? Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. Třeba lístky na koncert nebo CDčko? Prostě si o ně zavolejte. Rock. Na koncert nebo CDčko? Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. Po CDčko? Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. O ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se v holandských mini? Vyznáte se v holandských mini? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaď sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Val první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou.

0: jednou s váma nebudu.
1: Na muzika.
0: Až tady jednou s váma nebudu. Až tady jednou s váma nebudu. Nechám vám dole, tady jednou s váma nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. S váma nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. Nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. Budu. Nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen valám vám dole svoji ostudu. Budu jen valit oči, jak svoji ostudu. Budu jen valit oči, jak se ostudu. Budu jen valit oči, jak se furt.

zpíváme, občas tu zaslechnu Harley. Zpívalo andělský chor, občas tu zaslechnu Harley. Zpívalo andělský chor, slechnu Harley. Zpívalo

Kuba Vaňas a Petr Janda. I bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se za za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtěl Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtěl Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož. Se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný. Všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Roko nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 i odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rok rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rok rádiu. Od 15 do 18 na Rok rádiu. 18 na Rok rádiu. Na Rok rádiu.

Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 18, druhý bez dvou za 20.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. Sek.

taky jste měli hekt. Taky jste měli hektický rád. Taky jste měli hektický rád. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaši hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník No. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dravým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušné od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušné od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Napravit. Se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkendu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. O víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alince.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Alince.
0: Pobaví.
1: Alince.
2: Už je moc pozdě.
1: Alince.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alince.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alince.
2: Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: My už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Nejo.
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Nejo, ale když já mám
2: stání. Ráno stání.
1: Nejo, ale když já mám stání dneska. Nejo, ale když já mám stání dneska. Nejo, ale když já mám stání dneska. Nejo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Nejo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Rádio.
2: No tak. Dobrou noc.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio s

0: pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejný... Nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejný... Nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejný chudák, který ho vyhodili i od... No si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosal. Ty seš v obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic. Obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. Chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. Vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně po ničem ne. Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně po... tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně po ničem nepátrej, neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš,
1: Rock Radio.
0: Po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš,
1: Rock Radio.
0: Pátrej, ty buď rád, že seš,
1: Rock Radio.
0: Buď rád, že seš,
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Že seš.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legra.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Jo? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolep. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou, aby to věděli všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavs. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. O naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí pokou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí pošleme www.samolepka@rokovyradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovyradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovyradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovyradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovyradio.cz. Rock Radio. Jí pošleme www.rokovyradio.cz. Rock Radio. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. Rock.rokovyradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. CZ. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás po slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví a muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedo...
0: vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedo... Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si... Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. V životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam nikdy nic nedokázal, nic

muzika. Dio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

jeden houšil. To jeden houšil.

0: koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej lepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio nářez 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio nářez Rock Rádiu. Rock Rádio nářez opravdu vás pobaví. Rock Rádio nářez opravdu vás pobaví. Rock Rádio nářez opravdu vás pobaví. Nářez opravdu vás pobaví. Nářez opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, baví. Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro! Pane režisére, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro! Co je tady ten kůl? Je svěží jitro! Před nájevnou kůl! Je svěží jitro! Před nájevnou stojí zaražený pilot! Je svěží jitro! Před nájevnou stojí zaražený pilot! Je svěží jitro! Před nájevnou stojí zaražený pilot!
2: Ale ne pilot!
1: Svěží jitro! Před nájevnou stojí zaražený pilot!
2: Ale ne.
1: Před nájevnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten...
1: Nájevnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho prášku...
1: Stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten...
1: Pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla. Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší. Ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. To je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. Práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. Jo, vy jste mysl letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. Jo, vy jste myslel toho korna, nápadníte nejmladší dcery. Jo, vy jste myslel toho korna, bojistí dcery. Jo, vy jste myslel toho korna,
1: bojistě mňu.
2: Jo, vy jste myslel toho korna,
1: bojistě mňu.
2: Jo, vy jste myslel toho korna,
1: bojistě mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké ne.
2: Jo, vy jste myslel toho korna,
1: bojistě mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Myslel toho korna,
1: bojistě mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Korna,
1: bojistě mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Kládenci z
1: městě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Kládenci změna.
1: Nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Kládenci změna.
1: Mohlo být nějaké nejasnost.
2: Kládenci změna.
1: Nejasnost.
2: Kládenci změna. Ten kůl vyndejte. Kládenci změna. Ten kůl vyndejte. A do tý díry. Kládenci změna. Ten kůl vyndejte. A do tý díry postavíme pana změna. Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana... Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, a do té díry postavíme pana Korna. Do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Na korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
1: Ale

0: dobrý, je čas.
1: Ale on není za...
0: Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země.
0: Ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do...
0: Dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo
0: nás...
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený... Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není... On není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No, hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to...
1: Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
2: zaražený. Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
3: ale vadilo by vám, kdyby stál v týdí.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
3: ale vadilo by vám, kdyby stál v týdí.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No,
3: ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je.
2: To myslel.
1: No,
3: ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je.
1: To
3: by...
1: No,
3: ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl fór, ne? Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála
3: pak. Vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála pak na
3: díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15.
3: Když už tam ta díra jednou je. To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
3: Díra jednou je. To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
3: To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
5: Rock Radio.
3: Fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
5: Rock Radio.
4: Ta díra stála 15 800.
5: Rock Radio. Konec
4: 15 800.
5: Rock Radio. Konec Legra
4: 800.
5: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

addiction.

0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale
1: vaší slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokovínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večer nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým, tvý muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku,
0: pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock
1: Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Na pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuji.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si
0: pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep? Měla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: Vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho. Jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: Sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio.
2: Sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio.
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc.
1: Každý večer po 10. hodině usedá za
0: Rock Radio. Rocková noc.
1: Každý večer po 10. hodině usedá
0: Rocková noc.
1: Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirnoc.
0: Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
1: Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
0: 6. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
1: Šetří slovama.
0: Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
1: Šetří slovama.
0: Šetří mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
1: Šetří slovama.
0: Šetří slovama.
1: Šetří emocema.
0: Jirka Němý.
1: Šetří slovama.
0: Šetří slovama.
1: Šetří emocema.
0: Šetří emocemi.
1: Šetří slovama.
0: Šetří slovama.
1: Šetří emocema.
0: Šetří
1: slovama.
0: Šetří slova.

muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.